0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Takhle sluší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Tak točíme!
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
12: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
13: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
15: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
16: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Are you ready for this?
19: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
20: Pouze na prodejně.
19: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Neležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a

0: vlády zatím nehlásí oběti ani škody po nejnovějších úderech. Jde o další eskalaci konfliktu po amerických a izraelských útocích na cíle v Iránu. Čeští fotbalisté dorazili do mexické Guadalajary, kde odehrají svůj první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Z Dallasu letěli necelé 3 hodiny a po příletu je přivítalo asi o 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. Ještě dnes večer místního času absolvují svěřenci trenéra Miroslava Koupka předzápasový trénink. Zítra ve 4 ráno jim budeme držet palce. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na Černé hoře se jdeme podívat do Ústí nad Orlicí, kde právě dneska startuje celostátní přehlídka neprofesionální filmové tvorby České vize. Festival nabídne desítky snímků, workshopy, přednášky, diskuze a taky kulturní doprovodný program. Propojuje amatérské a studentské tvůrce s profesionály a představí i herní projekty, výstavy a koncerty pod širým nebem. No uvidíme, jak počasí bude přát venkovním akcím, protože odpoledne, hlavně odpoledne, bude bouřlivo, čekáme přehánky déšť a teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Vlastem a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Já to tam vždycky zapomenu.
2: Ty jsi to zase nevyměnil.
1: Já to zase nevyměnil. Dámy a pánové, krásné ráno, 6:02 vás vítáme u snídaní šampionů. Vítejte v pánském klubu, dneska jsme v oslabení.
2: Je to tak a budeme i zítra, pokud se nepletu.
1: Budeme i zítra, takže tohle bude chlapský ranní diktát. Tak my vám moc děkujeme, že tu jste s námi. No a uděláme si to hezky, pustíme Beautiful Day, to se hodí na start. Čtvrteční snídaně šampionů, tady jsou YouTubečka, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Na Beautiful Day budeme muset počkat někdy do příštího týdne, kdy se vrátí léto. Posloucháte Hit Radio, YouTubečka, 6 hodin, 6 minut. Michal a David s vámi, dobré ránko. Mě by zajímalo, jaká je ta první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Co, Davide, co je to první? Ty chodíš dřív než já, tak co je to první, co uděláš, když sem přijdeš?
1: Ty, já jsem vždycky ještě tak strašně rozespalej, že si to asi tak na první dobrou nevybavím. Aha. Světla nerozsvícím, protože tady máme fotobuňku, takže prostě jenom sednu za počítač, napíšu heslo. Jasně. A jdu na to.
0: Tak, já vlastně, když přijdu, tak přijdu k počítači a nastavím tady všechny ty věci, aby to tady fungovalo, aby to hrálo. Ale já jsem tady totiž našel, proč se o tom bavím, jo? A že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic. Jo? Je tam hromadný rituál ve vaření kafe, obejít kolegy musíme a nachystat třeba počítač, pokud pracuješ v kanceláři, nebo případně nějaký stroj.
1: To je zajímavý. My jsme teda v tomhle případě výjimkou, protože máme 6.07 a už jakoby v uvozovkách něco děláme.
0: No, já jsem přijel v 5.56, jo, takže to znamená, že bych měl teďka ještě jako fora, ještě jako pohodu, jo. Ale my jsme tady v plném pracovním nasazení, no tak mě nás zajímalo, jak to máte vy, jak to vypadá u vás, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak jak jste zvyklí, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta úplně první věc, kterou uděláte při příchodu do práce.
1: Čísla? Třeba navádíte zrovna Hit Radio.
0: Tyhle zprávy, za ty bychom byli moc rádi, kdyby jste tam objevili, tak napište na 777-937-777. Za chvíli se k tomu vrátíme, teď posíláme další muziku, tohle vás bude bavit Maroon 5, Cardi B na Hit Radio. Hezké ráno.

0: takhle pohodově startujeme čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bavili jsme se o tom, že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, což není váš případ. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a co je ta první věc, kterou uděláte hned po příchodu do práce. Startuje minuta šampionů teď. Wendy Písek jezdí do práce dřív a dává si s kolegyní ranní snídaní, takže náš rozjezd je velmi super. Pavel Nevšová postaví vodu na kávu a dají si kávu s kolegou. Dana Hradec umeje si ruce z MHD a otevře okna. Martina Praha první, co udělá, je, že si dá vařit vodu na kávu a zapne počítač. Markéta Litvínov vezme papíry, jde nastartovat autobus a pak káva. Květa Děčín otevírá od 8, v práci je od 7 a hned po příchodu popadne koště a vysavač a uklízí. Michal Jesenicko, do práce chodím o 20 minut dřív, abych si stihl udělat kafe a nachystat auto a vyjet přesně podle jízdního řádu. Lucka Hranice, opravdu první věc, kterou udělá v práci, je, že zapne rádio a pak dá zrní andulce, kterou má v kanclu. Ondra Bohumín, rádio nám běží 24/7, protože nejde vypnout, takže hned jako první věc zapínám kávovar. A teďka si říkám, jestli toho lituje.
1: To jsem zrovna chtěl říct. Visí tady ve vzduchu jeden velký otazník. Kdyby neběžilo vypnout, nebo kdyby šlo vypnout, vypnul bys ho?
0: Mě zajímalo, proč nejde vypnout, jo? Jestli, já jsem zažil jednu firmu, že to rádio bylo hrozně vysoko a nedalo se na tu zásuvku dosáhnout a opravdu tam jako jelo furt, jo? Mm-hmm. Že nešlo ani přiladit. Já to chtěl zkusit, byla tam jiná stanice, nešlo to. Takhle, těch zpráv od vás přišly další stovky. My vám strašně děkujeme, akorát to nestihneme. Bohužel přetříš všechno, my si to tady projedeme. No a co posíláme pro vás všechny, ať už děláte při příchodu do práce cokoliv, tak to je další muzika. Tohle vás bude bavit Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli se staví taky Tayo Cruz, Break Your Heart, tady na Hit Radio, 6 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ladíte snídaní šampionů, to nám byla obří radost. Tayo Cruz, Break Your Heart, v 6 hodin 20 minut. No a dnes startuje světový šampionát ve fotbale. Dnes v 9 večer hraje, a opravně Davide, Mexiko a Jar.
1: Nemám co opravit.
0: Je to tak. Dobře, pamatuju si to správně. Přiznám se, David mi to řekl před tím vstupem. Takže Mexiko a Jihoafrická republika. Nicméně, co je pro nás teda zajímavější, tak to je zápas, kdy na trávník nastoupí naše repre proti Jižní Koreji.
1: Je to tak. Zápas startuje zítra ve 4 ráno.
0: Ve 4 ráno, tak to budeme muset vstávat. Ale vem si, napadlo mě, ten, kdo je třeba na noční, tak když to začíná ve 4, tak poslední dvě hoďky stráví na tajňáka s telefonem v ruce a zapnutým fočusem.
1: No vlastně všichni máme tak trošku štěstí, pokud nás právě teď v 6.21 posloucháte, protože je velká pravděpodobnost, že stáváte stejně jako my, velmi brzy, takže si nebudete muset přivstávat o tolik.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně, co je taky tady jasný, takže všichni fotbaloví fanoušci, čeští fotbaloví fanoušci, jsou už taky na svých místech.
2: Všichni jsou už v Mexiku. Buenos días, já taky.
1: Je to tak, utkání mezi Českem a Jižní Koreou hostí Guadalajara.
0: Guadalajara. Mě vždycky bavilo, když se o tom bavíš ve zprávách, že to krásně už umím vyslovit. Říkám si, že se nepřeřek. No, já mám problém, no. Prostě tam na to G, jo. Nicméně jeho korejský tým se izoloval od médií, ale jejich tisk vzkazuje, že naši kluci vedle jejich hvězd vypadají jako chudí příbuzný, jo.
1: No, já tady koukám zrovna na zprávu.
0: Chudí, ale o metr vyšší, no.
1: To je pravda. Já tady zrovna koukám na zprávu. Sebevědomý trenér Korejců před bitvou proti Česku. Jsem přesvědčen, že vyhrajeme.
0: Nafrděný, ne, nějaký.
1: Přesně tak.
0: Co si myslí, jako?
1: My vyhrajeme.
0: Co si myslí, jeho Korejec? Takhle budete zítra ráno koukat ve 4? Pokud ne, tak budete mít nás, protože my vám to pak ve snídaní šampionů vyřídíme. Jak jsme ty jeho Korejce vyklepli, jo? Ať si moc nemyslí, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.

0: vytvořit skvělej design, dostaneš do hlavy.
1: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz www.vizualškola.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAP. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
7: Trutnovskýpůlmaraton.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Tak točíme.
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop!
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
13: Berem, díky.
15: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Litomyšli v Sokolovské ulici poblíž křižovatky s ulicí Usádek. Ve směru na Moravskou Třebovou komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením.
16: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou Miraj, tohle jsou Oči. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Rock for People pokračuje i přes nepřízeň počasí. Hlavní hvězdou dnešního programu budou Limp Bizkit, kteří se na festival vrací po 10 letech. Skupina už v minulosti v Hradci hrála, její vystoupení ale přerušila silná bouře. Ani dlouhé cestování autem na dovolenou nemusí být úplná tragédie. Podle odborníků se stačí na cestu dobře připravit. Doporučují časté pauzy, protahování a taky dobrý playlist.
0: No tak třeba nás právě teď posloucháte někdo, kdo právě teď vyrážíte na dovolenou autem a mizíte z propršený republiky směr na jich. Chápeme, rozumíme, no tak o muziku, o playlist se vám postaráme a to dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Nicméně i v zahraničí můžete naladit vaše Hit Radio přes apku Radia.cz a to si myslíme tady s Davidem, že je naprosto all right.

0: You Are, Hit Radio, Niko Santos. Ať jste kde jste, díky, že ladíte. Dobré ráno v 6.39. Už jsme se o tom bavili, připomeneme ještě jednou, dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na nové televizi. Vyhrát můžete OLED telku Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jediné, podělte se s námi na webu hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už v zítřejší snídani šampionů jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku někdo vyhraje. A můžete to být právě vy. No a kdyby vám náhodou neklapla televize, máme pro vás ještě další tip na výhru. Ono to stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na nastěhování a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
5: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Are you ready for this?
14: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
15: Pouze na prodejně.
14: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days.
15: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
21: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
22: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Chrudimsku v Zaječicích je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu výstavby kanalizace.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Petr Radeček, Mária Čírová, vloupám se, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno vám přeje Michal a David. Máte služební auto nebo máte auto na operák? Tak obojí má extrémní výhody, buď jenom tankujete, nebo v případě auta na operák, k tomu platíte nějaký měsíční bakšiš navíc. No jo, jenomže my se k těm autům chováme jako držení ze řetězu. Správci firmních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
1: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
0: To je pravda, to je pravda. Tak máme tady report o stavu vracených aut z leasingu, jo, různých služebních aut. Tak Češi se k firmním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů, bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů. Jo, taková je situace. A já to teda chápu, já se musím přiznat, Davide, jo. Asi 8 let zpátky mě kamarád poprosil, jestli bych mu z Prahy do Vrchlavíne odvezl od jeho známého podlahu. Mm-hmm. Jo. Že toho moc není, říkám, jasně, tak na západě Prahy jsem to naložil. A třeba po 10 minutách, co jsem vyjel, jsem toho začal litovat, jo. To auto brutálně sedělo, škrtalo až, jo. Byl pátek odpoledne, takže totálně ucpaný město. A měl jsem tu odvahu, jenom že jsem to dovezl k sobě domů na druhou stranu Prahy a tam jsem to vyložil, jo. Chtělo se mi fakt brečet, já jsem fakt chtěl vystoupit, ale jsem chtěl od toho auta odejít, takže chápu, pyšnej na to nejsem a jestli se ptáš, Davide, ano, bylo to firmní auto.
1: Zrovna jsem tě říct, doufám, že jsi měl firmní auto.
0: Ano, bylo to firmní auto, už bych to teda neudělal, to bylo opravdu blbost, jo. A mě by zajímalo, co nejdivnějšího jste v autě vezli vy. Takhle, Jasmin tady není, tak podle mě její auto vypadá jako pojízdná parfumérie a sekáč dohromady, tam to je jasný. Ty jsi něco, vez něco divného v autě někdy, třeba podlahu nebo tak.
1: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
0: Takže stěhovák.
1: Stěhovák.
0: Nicméně, asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
1: Nechám se podat.
0: Firmní oktávka.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Lplasthk.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Cukrovka stojí zdravotnictví.

0: Lékaři proto připravují dlouhodobý plán prevence a léčby do roku 2035. Bill Gates vypovídal před vyšetřovací komisí o svých kontaktech s Jeffrey Epsteinem. Uvedl, že tehdy plně nechápal rozsah jeho zločinů a stýkal se s ním kvůli získávání financí pro charitativní projekty. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho mimomanželským vztahům. Epstein, odsouzený sexuální delikvent, zemřel v roce 2019 ve vězení. Trumpova politika komplikuje mistrovství světa, přísná imigrační pravidla USA zasáhla i fotbalový šampionát. Americké úřady odepřely vstup somálskému rozhodčímu i fotografovi irácké reprezentace. Iránský tým se potom kvůli omezení musel ubytovat v Mexiku, protože v USA nesmí přenocovat. Problémy s vízy mají také fanoušci. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Letní festivaly u nás letos výrazně posilují dostupnost alkohol testů pro řidiče, kteří po akci vyráží domů. Cílem je, aby lidé jednoduše zjistili, jestli můžou bezpečně řídit. Testy budou k dispozici přímo v areálech u vstupu i na parkovištích, a to třeba na hradeckém Rock for People i Brutal Assault v Jaroměři. No ještě se podíváme, jak venkovním akcím bude přát počasí. Dneska odpoledne to bude na deštníky, čekáme časté přehánky déšť a místy dokonce i bouřky, a teploty se nám zarazí mezi 14 a 18 stupni Celsia.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.

0: Michal Knejp, David Jož, dneské ráno.
1: Ahoj všem i ženám.
0: Ahoj i ženám. No, Jasmin nazula holinky a vyrazila na festák Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové, samozřejmě vás všechny, kdo právě teď hladíte, a přejeme fantastické čtvrteční ráno. Teď další muzika, tady pan Sheeran.

0: hity.
1: 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, Ed Sheeran, Shivers. Krásné ráno. Pohádali jste se někdy s vaším partnerem, že jste měli chuť do něčeho praštit? Máme tady příběh, borec to vzal doslova a po domácí Itálii zdemoloval platební terminál v tramvaji a na policii pak řekl, že potřeboval vybít vztek po hádce s přítelkyní. A tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás? U vás, když se doma s vaším partnerem pohádáte? Jak to vypadá u Davidu, když se náhodou, jakože se nehádáte, ale když náhodou nějaká taková přestřelčička tam vznikne, jak to vypadá? Představ si tu situaci.
2: Snažím se ty emoce držet pod kontrolou.
1: Ano, ale?
2: Ale někdy se mi to úplně nedaří.
1: A rozflakáš něco, nebo prostě se jenom zdejchneš?
2: Spíš se jenom zdejchnu a potřebuji jenom upustit páru.
1: To máme stejně. To je takovej ten osvědčený způsob za mě, jak ze sebe dostat nějaký případný vztek, když bouchnou ty saze, tak buď se zdejchnu, nebo se zavřu vedle, nebo třeba se sednu do auta a jdu se projet.
2: Nebo se třeba vykřičíš.
1: Jakože na toho partnera, anebo že jdeš na balkóna.
2: Proletářím!
1: Třeba. No tak zajímalo by nás, jak to vypadá u vás, kdo nás sledíte, když se pohádáte. Vlastně, pojďme najít to nejbizarnější nebo to nejdražší, co jste kdy v amoku pohádce s partnerem rozbili nebo zničili.
2: To jsem zvědavej.
1: To by nás zajímalo, jestli se k tomu přiznáte. Může to být naprosto anonymní. Případně, jak vypadá vaše hádka, když se... jak to uklidníte, jak tu situaci vyklidníte, jo? Ať máte na výběr víc možností. Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky zprávou a my se na vaše příběhy moc těšíme. Ella Henderson, Rudimental Alibi, další parádní muzika pro vás, 7:08, hezké ráno.

0: Bude 4:15, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Dobré ráno. Domácí hádka. Muž, žena. Borec odešel, v tramvaji rozbil platební terminál, protože si prý potřeboval vybít vztek. Tohle se stalo a chtěli jsme po vás, ať se přiznáte, co nejbizarnějšího, nejdražšího jste kdy v amoku po hádce s vaším partnerem rozbili. No a podle vašich zpráv to vypadá, že i u vás občas vládne pořádná Itálie. Několik zpráv, několik hlasovek, tak začneme třeba tou od Hanky. Ahoj kluci, nehádáme se, v hádce se kolikrát řekne to, co už nejde vrátit, vezmu raději Hafana na procházku a vypadneme, po návratu dáme kávu nebo panáka a popovídáme si.
1: Nádherný.
0: Ideální stav. Taky píše Eva, jednou mě ex opravdu naštval do ruda, tak jsem začal ve vsteku po něm házet, co mi přišlo pod ruku, talíře, skleničky a přitom jsem ještě na něj křičela, že si kvůli němu rozbijím výbavu. Tak asi tak. Další zpráva od Ivči, dobré ráno, no tak já rozbila futra, jelikož jsem třískla s dveřmi a ulomil se tam kus. Ale bývalý si zlomil ruku, jelikož praštil dveří a neuvědomil si, že to jsou ještě ty pevné dřevěné. No jo, karma. Další zpráva od Lucky, dobré ráno, můj ex jednou vzal talířem o zeď a pak prorazil pěstí dveře. Bylo zajímavé pak sledovat, jak majiteli bytu vysvětluje, co se stalo, ale vždy po větší hádce měl potřebu balit si věci a sedat do auta. A to bylo něco na moje nervy.
1: Škoda, že neřekla, jak to teda nakonec vysvětlil tomu majiteli.
0: Já si myslím, že to vysvětlil, já nevím, že možná na těch papírkách, kterýma to vysvětloval, byl Palackej a tady Destinová. Tak máme tady taky pár hlasovek, tak začneme tou od Karol.
2: Krásné ráno, tady Karol. Já nevím, jestli vás potěším, ale my se s partnerem absolutně vůbec nehádáme. Nikdy jsme se nepohádali a jsme tak nějak jako v chillu neustále, takže se těším, až tady uslyším nějaké ty zajímavosti.
0: Tak zajímavosti už proběhly a taky tady máme hezkou hlasovku od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, tak já tady teďka jedu autem a jedu se svojí 85-letou maminkou a ta si zrovna vzpomněla, že před taťkou kdysi rozplákala hrnek, že prostě vsteky před něj mrzkla hrnek. Ale asi to máme v rodě, protože já si pamatuju, že kdysi jsem hodila po svým ex-manželi talíř. Omlouvám se, ale opravdu tenkrát měla jsem nádobí ještě kdysi za krále Klacka nebyly myčky a já jsem prostě tenkrát taky hádali jsme se a já jsem vzala ten talíř jako ten létající talíř prostě a talíř letěl. Je pravda, že se nic nestalo, talíř proletěl okolo jeho hlavy a rozbil se o kuchyňskou linku. Ale ono vždycky to udobřování je takový milý. Takže hezký den a nepleťte si talíře s létajícím talířem. Čau, Lenka.
0: Jsem chtěl říct, že obdivuju odvahu chlapů, který se hádají se ženou, která stojí v kuchyni. No, a má v ruce různé nástroje, které může vrhnout. Nicméně, líbilo se mi, jak řekla Lenka, a s tím souhlasím, že na hádkách je nejkrásnější to usměřování.
1: Amen.
0: Amen, hezké ráno.

0: 7.20. Alvaro Soler, tohle je čtvrteční hit rádio Snídaní šampionů. Vy nás moc bavíte, my za to děkujeme. Ještě tady přečtu jednu zprávu, kterou napsala Blondies. Ahoj, já jsem byla za mladá v hádkách poměrně Italka. Po partnerovi jsem hodila vázu anebo kosmetickou taštičku, což mě mrzelo, protože jsem trefila topení a všechny pudry a stíny se mi rozsypaly.
1: Ajajaj.
0: Ale nejlepší pro mě byly hádky v autě, když jsem řidič já, tak jsem řekla, ať se vystoupí. No a pak to došel, asi 20 kilometrů. Hezký den, Blondies. No tak děkujeme za zprávu. A vy, kdo jste teďka v autě, my víme, že nás tam ladíte, tak bez hádek, ať nejdete pěšky, jo. Za malou chvíli vám řekneme, jak to na silnicích vypadá, bude aktuální doprava a taky... Tady vykouzlíme nějakou další parádní muziku, konkrétně Lady Gaga a Abrakadabra. Zastaví se Ivana Stovky, no a potom budete taky soutěžit o další vstupenky na Vysočina Fest v Rychlé pětce, tak si to nenechte utéct. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
11: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
12: Are you ready for this?
13: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
14: Pouze na prodejně.
13: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
17: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Rychnovsku za Liblí směrem na Častolovice, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
20: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
21: Hit Radio Černá Hora.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 12 Anděle v 7.32. Krásné ráno s vámi. Michal Knejp, David Jošt a David pro vás má opět ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Do módy se vrací starověká wellness metoda, takzvané pravilo, při kterém jsou lidé zavěšováni na lana za končetiny. Celý proces přináší nejen fyzickou úlevu, ale taky hlubší propojení těla a mysli. Pradu nosí ďábel a taky astronauti. Italský módní dům představil svůj oděv se speciální vnitřní vrstvou, který budou nosit astronauti NASA mířící na měsíc. Značka tak dosáhla svého dlouhodobého cíle, že se stane prvním luxusním módním domem, který prorazí ve vesmírném průmyslu. Telefonování za jízdy odpovídá podle odborníků stavu opilosti. Používání mobilu v ruce během řízení výrazně snižuje pozornost řidiče. Podle expertů může být dopad na soustředění srovnatelný až s hladinou 2,5 promile alkoholu v krvi.
0: Počkej, 2,5 promile, to je strašně moc, ne? To už nemůžeš ani vnímat, ne?
2: Strašně velký množství. Samozřejmě záleží třeba na tom, jak jsme zvyklí, nebo jakou máme tělesnou hmotnost. Odpovídá to třeba 5 až 7 pivům. A je už u něj těžké riziko opilosti, zvracení, výpadky paměti, ztráta koordinace.
0: Jak se tak poslouchám, tak si říkám, jestli není lepší normálně řídit a pak ten telefonát vyřídit.
3: Klidu. Kaže.
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka, 4 lístky na už 12. ročník Vysočina Festu. To tady máme pro někoho z vás, tak pokud byste chtěli vyrazit zadáčo na tenhle festák, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37 a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na Vysočina Fest, každý den 4 kousky. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, na Miraj, Činasky, Staví se divoký billboard, tam i Ben Kristovo, Mac 21.
2: Už 12. ročník.
0: Už 12. ročník, pozor. A to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. No a s námi ve vysílání je Jarka. Jarko, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Hezké ráno. Jarka z Kozlan u Třebíče. Jarko, už jsi někde byla na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
3: No, už jsme byli, tak myslím, že to aspoň 8krát.
0: Ty bláho, 8krát. No tak po 9. že byste vyrazili a zadarmo, co ty na to?
3: No tak to by bylo skvělý.
0: No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jarko, která česká zpěvačka naspívala hit Sladké mámení?
3: Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik hodin mají 2 dny?
3: 48.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
3: Itálie, Řím.
0: Řím je správně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je zítra za den?
3: Pátek.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolikátý ročník Vysočina Festu se letos koná?
3: 12.
0: Jarko, 12. A ty tam jdeš po 9.
3: Paráda.
0: Tak slyším, že máš radost. Slyšíme s Davidem, že máš radost. To jsme moc rádi, takže 4 vstupenky jsou tvoje. Nemůžeme se nezeptat, s kým vyrazíš, nebo s kým takhle vyrážíte jako opakovaně.
3: No, jezdili jsme s manželem a s dcerou.
0: Mhm. Tak,
3: jestli teď bylo... Teď už je dcera, teď už je dceři 17, takže vezme možná nějakou kamarádku nebo kamaráda.
0: Mhm.
2: Mně se líbilo, jak Jarka u každé odpovědi měla intonačně takový malý otazník, jakože se nebyla jistá, ale u pátku tam byla naprosto suverénní.
0: Přesně, páteček víme všichni. Tak Jarko, 4 vstupenky posíláme, moc si to užijte od 2. do 2. července v Jihlavském amfiteátru. Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl, Ben Kristova, Omek 21 a hromada dalších, bude to parádní. Tak děkujeme a přejeme hezký čtvrtek.
3: Já taky hrozně děkuju a jsem šťastná, díky.
0: To jsme rádi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A zítra poslední 4 lupeny na 12. ročník Vysočina Festu opět o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: chvíli 7:45. Dáváte si čtvrteční Hit Radio s vámi Michal a David. Přejeme krásné ráno. No a nejenom, že pro vás máme každý den spoustu parádní muziky, ale taky hromadu soutěží. No a další soutěž, která by vás mohla bavit, je soutěž Hit, který se vyplatí. Funguje to tak, že pokud máte nějaký oblíbený song, který 100% máte, který třeba aktuálně nemůžete vyhnat z hlavy, tak když nám ho napíšete na web hitradio.cz do registračního formuláře a pak ho během víkendu uslyšíte ve vysílání Hitradia a do 10 minut zavoláte na 800 937 937, tak máte velikou šanci vyhrát parádní chytré hodinky Garmin, dětské hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak pokud byste se chtěli zapojit, komplet detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz a třeba je tohle váš oblíbený song. Stejně jako nás tady ve studiu Shabuzi, to zde ve milujeme, Bar Song.
1: Zatím nevolejte. Zatím nepište.
0: Ale klidně ho běžte napsat na web hitradio.cz, pokud je tohle ten váš favorit. Nicméně tenhle favorit za malou chvíli zahraje tady u nás na Hitradiu. Staví se i Katy Perry a přidáme aktuální dopravu. Info pro vás, kdo nás sladíte za volantem. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Sencor.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
10: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Náchodsku v Novém Městě nad Metují v Nádražní ulici. Probíhá rekonstrukce plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na hit.

0: Krásně, taková definice počasí za poslední měsíc, hot and cold. Posloucháte Hit Radio, Katy Perry, 7.55, dobré ráno. Dnes startuje svátek všech fotbalových fandů. Ano, mistrovství světa ve fotbale, které jsme si my jako Česká republika naposledy užili v roce 2006, takže bychom to po dvou dekádách zopakovali.
1: Je to tak, na tady ten okamžik jsme čekali dlouhých 20 let. Já ještě připomenu, že tehdy v Německu v roce 2006 jsme se zúčastnili skupiny E po boku Itálie, Ghany a Spojených států a přesně v tady tom pořadí ta skupina skončila. Nakonec Česko zůstalo na třetím místě, třetím nepostupovém místě se třemi body. Takže doufám, že letos to bude úspěšnější.
0: No, nicméně taky svět byl úplně jiný v roce 2006. Žádný sociální sítě, že jo, mobily, volání drahý, lidi si četli v tramvajích, autobusech noviny. Co dál? Taky si lidi posílali řetězový e-maily ještě, určitě pamatujeme. Na vyzvánění jsme měli Crazy Froga.
1: Je fakt, že i hudba byla trošku jiná.
0: A právě hudba rok 2006 nám dal hromadu parádních songů. Už je to 20 let. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Taky něco tanečního. Na tanečních parketech fungovalo nejlíp.

taky dost funguje dodnes, je tenhle song z roku 2006. No jo. Gnars Barkley, Crazy, taky tohle je 2006, 20 let zpátky. Je to neuvěřitelný takhle, nebudeme tady plakat nad tím, jak ten čas utíká, protože prostě s tím nic neuděláme, ale můžeme se hezky zabavit u tohohle songu a do toho roku 2006 se aspoň na chvíli vrátit. Na

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské...
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy ukazuje výraz...

0: nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí, navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele. Kolik se dá takto ušetřit, říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
1: Nejvíc ušetří ti, kteří elektřinou nebo plynem vytápějí. Běžná úspora se pohybuje v řádech 1000 korun a nejčastěji mění dodavatele ti, kteří ušetří oproti v tu dobu, kdy toho dodavatele mění a platnému ceníku toho původního dodavatele, tak třeba 3, 4, 5 tisíc korun.
0: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků jsou bezpečnější časově omezené závazky. Rusko staví na hranicích s Finskem novou vojenskou základnu, pojmout by měla až 6 tisíc vojáků. Na místě, kde dříve nebyla výrazná vojenská přítomnost, tak vzniká asi 10 kasárenských budov a velitelství. Výstavba začala letos na jaře a podle expertů jde o reakci na vstup Finska do NATO. Základna má být součástí nového 44. armádního sboru a celá oblast se má stát důležitým operačním centrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Na Černé hoře se jdeme podívat do Ústí nad Orlicí, kde právě dneska startuje celostátní přehlídka neprofesionální filmové tvorby České vize. Festival nabídne desítky snímků, workshopy, přednášky, diskuze a taky kulturní doprovodný program. Propojuje amatérské a studentské tvůrce s profesionály a představí i herní projekty, výstavy a koncerty pod širým nebem. No uvidíme, jak počasí bude přát venkovním akcím, protože odpoledne, hlavně odpoledne, bude bouřlivo, čekáme přehánky déšť a teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Dneska je to tady pánská jízda, s vámi Michal a David, krásné ránko.
5: Ahoj.
4: Jasmin, ta je někde v Holínkách na festivalu Rock for People.
5: Prostě ty, co měli přijít, nepřišli.
4: Ty, co měli nepřišli, prostě no, tak jsme tady my, tak snad vám to stačí, krásné ráno vám všem, kdo nás sladíte. Nicméně 2 dny před prvním koncertem v Edenu vydává Eva Farna nový single a ten si za malou chvíli exkluzivně vychutnáte tady na Hit Rádiu. Tak nechoďte daleko od rádia, teďka další muzika Nickelback. Hezké ráno.

0: frekvencí s Ellie Due a X Ambassadors Back to You. 8 hodin 10 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Asi se shodneme na tom, že slavice Eva Farna je k nezastavení. Single s Merem, vzpomeneš si, ten patří stále mezi nejhranější v rádiích. Track Perpetuum Mobile, trendy na sockách, stejně tak novota Big Mac. No a nejenom tyhle, ale určitě i starší kousky si budete moct užít v Edenu. První ze tří koncertů startuje už za dva dny v sobotu 13. června.
1: No je vtipný, že jsme tady před chvílí mluvili o šampionátu v roce 2006, kdy se naposledy český výběr na turnej představil. A právě v roce 2006, a to jsme zapomněli zmínit, vyšla taky písnička Měl jsi mě vůbec rád.
0: Měl jsi mě vůbec rád, kterou známe 100% úplně všichni. Možná o dost mladší jsme na ní tancovali někde, já si pamatuju. Byli jsme na ní v Hradci Králové v Aldisu, byli jsme tam teda největší a asi jediný kluci tenkrát na střední a všude kolem nás malý holky. Eva taky byla mladší, ale Měl jsi mě vůbec rád funguje do dnes.
1: Je vtipný, že když jsme se bavili o tom, co se za těch 20 let od posledního šampionátu, poslední české účasti změnilo, tak jsme si neuvědomili, že vlastně Eva Farná tehdy vystupovala v hradeckém Aldisu a dneska vyprodává Edin.
0: Přesně tak, třikrát za sebou dokonce. No, my jsme slíbili na začátku hodiny, že vám pustíme její nejnovější song, single Neříkej, co má se stát. Je to o tom naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je totiž v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. Tohle přesně říká o poselství singlu sama Eva Farná. Tak neříkej, co má se stát, my budeme se dál zdázet, nám se stát. A zní to sakra dobře. Na tomhle songu spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Rony Janeček, no a v ten poslední jmenovaný se postaral o produkci stejně jako u všech třech posledních singlů. Je to novej zvuk, a myslím si, že si na to budeme muset u Evy trošku zvyknout, ale myslím si, že to zvykání nebude trvat dlouho, protože to zní fantasticky. Tak pojďme na to. Neříkej, co má se stát. No a připomínáme, že vy se můžete na velkolepou show v Edenu dostat úplně gratis, protože u Jirky Plnáře mezi 12. a 15. rozdáváme vstupenky. Tak nás leďte i po 12. a třeba na tenhle koncert vyrazíte úplně gratis.

0: Telas. Don't put your blame on me. Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. S vámi Michal a David a Jasmin tu dneska není a myslím si, Davide, že to je velká škoda, protože Jasmin by nám určitě řekla něco k tomu, že skončila další řada Survivora.
1: No je fakt, že my jsme Survivorem nepolíbení, takže my vlastně víme jenom, že skončila další série.
0: Já jsem to teďka, my jsme to tady právě četli na internetu, přiznám se, bez mučení vůbec jsem nevěděl, že něco takového probíhalo, ale čtu tady, že to vyhrál nějaký oťas, Otík, protože prý uměl nejlíp intrikovat.
1: Tak Otíka známe, nosí ještě pořád ty velký sluchátka.
0: Jo, no tak tenhle Otík uměl nejlíp navigovat zase teda, jo. Nebo nejlíp, no. Pak víš, jak to dopadlo s tím sloupkem. Takhle, co je rozhodně nejdůležitější informace pro nás všechny, pro vás, kdo posloucháte, že nám všem už pomalu končí Survivor. S názvem Pracovní týden, zítra páteček. No jo, to je důležitější. Sean Baker, Hey, Hi, Hello, to budou další hity pro vás. Staví se taky Rose, Bruno Mars a Paté. No a myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Za volantem přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staroček originál půl litru za 6,90. Penny.
11: XXL výprodej v online shop.cz.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte uzavírku na Pardubickou úseku mezi Stéblovou a Srchem. Je uzavřena silnice třetí třídy z důvodu opravy povrchu vozovky.
9: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: víme, že si to zpíváte. Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha. 8.31. David má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Elektrokola se stávají rizikem, na silnicích přibývá úmrtí. Podle statistik tvoří většinu obětí starší lidé, u nichž hraje roli nižší zkušenost i vyšší rychlost těchto kol. Odborníci upozorňují, že jarní sezona bývá v tomto směru nejrizikovější, tak opatrně. Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Spotify odhalilo nejčastěji poslouchaného interpreta pro romantické chvíle. Analýza playlistů ukázala, že v hudbě určené pro intimní a romantické situace se nejčastěji objevuje The Weeknd. Data vycházejí ze sestav uživatelů na Spotify po celém světě.
0: To je hrozná blbost. Takže The Weeknd je nejenom král, hitparád, ale i ložnic, jo?
3: Je to tak.
0: Já si nedovedu představit, jak to musí vypadat, když třeba hraje tohle.
3: Velká romantika.
0: Myslíš? A nebo tohle?
3: Má dobrý rytmus.
0: Má rychlý tempo. Jako možná si to dovedu představit u tohohle.
3: Takhle výhoda těch písniček, kromě toho, že jsou romantické, i že jsou dost krátký.
0: Jasně, je pravda, že teda mě by stačilo refrén jenom, ale to přečkej, mě by spíš zajímalo, jak teda, počkej, vyzkoumali, že to zrovna posloucháš u milování. To je otázka, to je vlastně na tomto strašidelné.
3: To nepíšou.
0: To nepíšou. Nevím, to si můžeme domyslet, no. Takže poslouchají nás ty telefony, nebo ne? Možná se někdo prozradil, co? Nic, pojďme na plnotučnou 90. Enjoy the silence, tohle podle mě poslouchali moje rodiče, proto jsem tady. Připomínáme, že srdcovky si můžete dát u Jirky Plnáře mezi 12. a 13. Hraje jich dohromady 5, plus jednu vaši, tak už teď můžete napsat na 777-937-777, co je ten váš oblíbený song a třeba se ho od Jirky odpoledne dočkáte.

0: 8.40, posloucháte Hit Radio, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, dobré ránko. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jedno jediné. A to, když se s námi na webu hitradio.cz podělíte o vaši nejhistoriku ze stěhování a už zítra ve snídaní šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku můžete vyhrát třeba právě vy. No a takový příběh nám poslala třeba Jitka. Ahoj, když jsem se po rozvodu stěhovala do nového bytu, pomáhali mi dva bráchové, všechno šlo dobře, dokud průvan nezabouchlo dveře a klíče zůstaly uvnitř. Takže přišel geniální plán vlézt dovnitř přes balkon. Bráchové vyšplhali na balkon, sousedi koukali z oken a hlavně jedna důchodkyně od vedle, která to sledovala z pusou do kořán. Dovnitř se dostali, hotovo. Jenomže za pár dní jsem zjistila, že po baráku koluje story, že za mnou lozí chlapy i přes balkon, že nabízím sexuální služby. Takže nový začátek, ano, jen s poněkud zajímavou pověstí. No, tak tohle byl příběh Jitky a v případě, pokud vám zítra neklapne televize, tak máme pro vás ještě lepší tip na výhru, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a tuhle výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe váš kontakt. Tak tvoj.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tuzemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
9: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
10: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitra.

práce, domů, na cesty, prostě všude, kde nás máte sebou, kamrat. Be Mine, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8.52, krásné ráno. A tam se fandíte fotbalu? Tak pokud fandíte, ale nejste zvyklí stávat brzy a z postele jste třeba vylezli až v posledních minutách, tak zítřejší fotbalový budíček pro vás bude solidní očistec. Zítra ráno ve 4 totiž startuje šampionát pro naše kluky, kdy se to rozdáme s Jižní Koreou, a asi se shodneme na tom, že tohle bude brutální útok na biologické hodiny celého národa. Takhle, vy kdo budete zrovna na noční, tak je úplně jasný, že od 4 hodin budete na tajňáka sledovat fočus na mobilu, víme, tak bacha, ať vás u toho nevidí šéf, teda pokud se nebudete koukat s ním. To by byla potom jiná. Nicméně pokud vás ani fočus nedonutí vstát, tak my s vámi ten zápas v zítřejší snídaní šampionů rozhodně probereme, takže vám nic neuteče. No tak fandíme našim, ať ty jeho Korejce zvládneme, a my se tady na Hit Radio ještě neloučíme, zvládneme. Ještě poslední song čtvrteční snídaně, tohle vás bude bavit, Work From Home, Fifth Harmony a T.I. Dolla Sign. Hezké ráno.

0: Harmony, T.I. Dolla Sign, Work From Home na Hit Radio a tohle už je ze čtvrteční snídaně opravdu vše. Užijte se vysílání Hit Radio i po deváté, spousta parádní muziky je pro vás nachystaná. Dávajte na sebe pozor, zvládněte čtvrtek a zítra, vy víte, co je za den, jasně, pátek. A taky budeme rozdávat televizi za 23 tisíc korun. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz, tam se můžete do soutěže zapojit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Mějte se krásně, přejeme úspěšný čtvrtek a zítra ráno v 6 se na vás těšíme. Ahoj!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase ze Svitav do Moravské Třebové na silnici první třídy 35 u Hřebče havarovalo nákladní auto. Projedete tady Kivadlově a doprava tady také zpomaluje. Dále na obchvatu Jičína směrem na Novou Paku se srazila dvě osobní auta a blokují tady jeden jízdní pruh. Očekávejte tedy silný provoz. No a ještě na trase z Jičína směrem na Hradec Králové poblíž nájezdu na dálnici D11 u kruhového objezdu bouralo osobní auto do svodidel. Na místě je blokováno jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
3: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidičům na Svitavsku přibyla jedna komplikace. V Březové nad Svitavou začaly opravy silnice 1/43, kde se řeší sesuv krajnice a taky praskliny na vozovce. Práce za 13 milionů korun potrvají do konce léta a provoz je v místě řízen Kivadlově semafory. V Jičíně se vydražilo, no a teď na Černé hoře do Jičína, tam se vydražilo 20 ze 34 stavebních parcel v areálu bývalých kasáren. Město za ně získá skoro 80 milionů korun. Ceny se pohybovaly od 3 do 5 milionů za pozemek. Část parcel šla za vyvolávací cenu. Zbytek půjde do druhého kola dražeb v září. V celé lokalitě vyroste asi 200 bytů a rodinných domů. Spolužáci si rozesílají moje nahé fotky a vyzývají mě, abych se pořezala. Tak to jsou reálné zkušenosti teenagerů. Kampaň Královéhradeckého kraje Než klikneš upozorňuje na rizika na internetu a taky na kyberšikanu dětí. Web www.nežklikneš.cz nabízí praktické rady a pomoc. Cílem je zvýšit povědomí rodičů a pomoci chránit děti v online světě. No a teď na Černé hoře vyrážíme na fotbalový šampionát.
13: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zápas má výkop v 9 večer našeho času. Do šampionátu vstoupí i Češi duelem s Koreou. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
14: Koupelna
7: koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
12: No v tomhle týdnu se sluníčko ve východních Čechách vzalo prostě dovolenou. Ani dneska na obloze nebude, čekáme oblačno až zataženo. No a odpoledne taky déšť a bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
2: 9 hodin, 2 minuty k tomu, to je čas pro dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Od mikrofonu oblačno až zataženo. No a odpoledne taky déšť a bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
2: 9 hodin, 2 minuty k tomu, to je čas pro dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Od mikrofonu vás zdraví Jana Šumurdová. Já jsem se na

0: chvíli jsme to tady neměli v playlistu Hitráry a Černá hora dohrála právě Leona Lewis. No a pojďme si říct tak nějak jako na rovinu, jak moc se řídíte AI? Že tam chodíme pro rady snad téměř každý, o tom se bavit asi nebudeme, ale když už nám odpoví, jak moc tomu jako věříte. Já si schválně někdy hledám informace, o kterých třeba náhodou něco málo už vím, no a pak zjistím, že některé věci nesedí, napíšu jí to a ona si to uvědomí a omluví se, jo. Takže prosím vás, bacha lidi na to, jo. Taky taková AI by se dala říct, že je navigace, jo. Teď se mi stalo, když jsem měla klasickou trasu Pardubice-Chrudim, tam prostě není kde prakticky zabloudit, tak navigace mi dala z ničeho nic úplně nějaký nesmysl a já prostě vypla a tak jako se si říkala, no tak když to říká, že jo, tak jsem si jela z cesty i přesto, že mi to prostě nedávalo jako rozum. No a pak jsem se vracela, že? Teď dokonce po internetu koluje screenshot, kde jeden student chtěl AI použít u testu. No a tady se AI nedala a vyhodnotila to jako podvádění, no a pomoc odpovědi na otázky odmítla. Tady říkám zlatý tahák, když ho jako umíte dobře schovat, no. Každopádně mě zajímá vaše podobná zkušenost, kdy jste chtěli použít AI, ať už to bylo cokoliv. No a jaký byl prostě výsledek, že na 601 292 464, což je WhatsApp Hitrádia Černá hora, mi posílejte vaše zprávy nebo vzkazy. No a já budu opět ráda za cokoliv a hlavně už se moc těším.
1: Hitrádio. Vysílej na Hitrádiu Černá hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hitrádia Černá hora 601 292 464.

0: No tak doufám, že tahle klidná muzika nikoho z vás neuspala, to bychom neradi, protože před námi ještě několik produktivních hodin, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a já s vámi řeším, jak moc věříte AI. Jestli s ní máte zkušenosti, které se úplně třeba nevyplatily. Třeba nedávno jednoho studenta AI vypekla, když chtěl pomoct při testu. AI ho prostě odmítla, že jo, aby se nejednalo o podvod. To nám ukazuje, že prostě AI není vždy ta nejlepší kámoška za každé situace. Už mi od vás přišlo taky několik zpráv, tak se jim pověnuji za chviličku. Každopádně moc díky a budu ráda, když v tom budete pokračovat na 601-292-464. Jak vás AI vypekla?
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s All Fin Car. Už v sobotu 20. června se běží All Fin Car trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. trutnovskýpůlmaraton.cz.
13: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
14: Are you ready for this?
15: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
16: Pouze na prodejně.
15: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
18: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
19: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
20: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
21: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
22: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
23: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
24: Dopravní hlídka Hytrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hytrádio Černá Hora. Tvůj parťák na silnicích východních Čech. Hytrádio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Coldplay. Vyladíte dopolední drive s Janou Šumurdovou na Hitrádiu Černá Hora. Jak vás kdy vypekla AI? Tak to je téma dnešní deváté. Mluvila jsem o studentech.

Jo, píšete mi zprávy na WhatsApp 601-292-4644 a musím říct, že ty vaše zprávy se mě jako opravdu moc líbí. Začnu s Klárou. Zkoušela jsem pomocí aplikace s AI identifikovat kytky na zahrádce ve Vrchlabí. Podle telefonu mi na záhonu vyrostl vzácný jihoamerický kaktus. Tak jsem si řekla, že mám štěstí a hrdě zalévala a soused mi přes pod řekl, že to je obyčejný bodlák. Píše dál Petra, zdravím, můj chlap zkoušel s AI vytáhnout zaručené typy, kde teď nejvíc berou ryby na Opatovickém Písníku. Počítač ho poslal na místo, kde je už 2 roky zákaz vstupu a soukromý pozemek, takže nakonec nic. Ještě píše Lukáš, ahoj, tak já se jednou ptal na jeden cizí výraz, který mi AI vysvětlila a byl jsem pak za blbce, protože tam, kde se ten výraz používal, měl úplně jiný význam. No tak nakonec zjistíme, že je vždycky se nejlepší spolehnout sám na sebe, že? A na kamarády, kteří nám to velmi rychle vysvětlí. A nebo taky šéf práci, co? Díky za vaše zprávy a tady je Robbie Williams.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio Černá Hora a my tuhle hodinku jsme řešili, jak vás vypekla AI. Posílali jste mi zprávy na náš WhatsApp 601-292-464 a přišli mi ještě další zprávy, o které se chci s vámi podělit. Napsal Lukáš ještě, ahoj, já sice AI používám denně, ale zrovna loni mě skvěle vypekla. Pořídil jsem si výřivku a chtěl jsem přidat chlorovací tabletu, tak jsem se ptal na optimální dávkování, protože na obale bylo pro velké bazény a tak trochu jsem byl línej přepočítávat hodnoty. Tak jsem nadávkoval podle AI. Asi za půl hodiny výřivka smrděla chlorem, divy nesežral. Tak jsem se znovu zeptal, jestli je hodnota správná, no samozřejmě nebyla. Odpověď byla, no tak teď nech 2 až 3 dny chlor vyprchat. Od té doby, pokud fakt o něco jde, odpověď z jedné AI skopíruj do druhé, jestli se shodnou, Lukáš. No, takže AI musí zkontrolovat druhou AI. Proč ne? A mám ještě od vás jednu hlasovku.
1: Krásné dopoledne, Jano. Před pár měsíci jsem se ptala AI na jednu věc a bylo to ohledně nějakých prášků nebo něco. A teď nedávno jsem se AI ptala znova a ta AI mě jako řekla, že na ty prášky, co beru, bych je brát neměla. A přesně napsala ty prášky a napsala ty moje potíže, na které jsem se ptala před tím časem. Takže to mě docela jako zaráží, že fakt jako vidí všechno. A přitom jsem nebyla přihlášena.
0: To je až trošku děsivé, no. Každopádně moc děkuju za tvoji hlasovku a díky moc vůbec za vaše všechny zprávy, které jste mě poslali. Tímto asi ukončíme už AI, jak nás vypekla. No a v další hodince vás pozvu, nebo vám řeknu příběh, který mě neskutečně dojal. Jakože ukápla i slza. Tak si na to počkejte. No a díky, že zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
2: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové?
13: Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Milé Česko, KFC vás zve.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutální 70%. XXXLutz.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
4: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenza Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Rychnovsku. Před zdobnicí směrem z Pečina bouralo osobní auto s nákladním. Projedete tady Kevadlově. Také na trase ze Svitav v Domorovské Třebové na silnici první třídy 35 u Hřebče havarovalo nákladní auto. Projedete Kevadlově a doprava tady také zpomaluje. No a na obchvatu Jičína směrem na Novou Paku se srazila dvě osobní auta. Blokují tady jeden jízdní pruh a očekávejte silný provoz. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. lplasthk.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Xenkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Xenkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Xenkor.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Večerko je zpátky. Opět můžeme ve dvorském safari parku naskočit do safari busu a objevovat šelmy za soumraku. A co si budem, život žiraf, buvolu a třeba vodušek je k večeru hodně zajímavý. Teď v červnu si večerní safari užijeme vždycky v pondělí, středu, v pátek a v sobotu a o prázdninách každý den. V Ústí nad Orlicí právě dneska startuje celostátní přehlídka neprofesionální filmové tvorby České vize. Festival nabízí desítky snímků, workshopy, přednášky, diskuze a také kulturní doprovodný program. Přehlídka propojuje amatérské a studentské tvůrce s profesionály. Hackerské útoky donutily Jičín posílit kybernetickou bezpečnost města. Projekt zahrnuje nové technologie, vzdělávání zaměstnanců a také výstavbu druhé serverovny. Cílem je chránit data a odolat online hrozbám. Pardubičtí basketbalisté se svými fanoušky odjíždějí směr Nymburk. Čeká je tam finálová bitva Maxa NBL číslo 5 a to za stavu 2-2 na zápasy. Hráči Bexy jsou povzbuzeni dvěma výhrami, ta minulá byla hodně emotivní. Luboš Kovář zařídil výhru přesnou trojkou půl sekundy před závěrečnou sirénou.
10: To nejdůležitější je, že Nymburk ví, že s náma jako může prohrát. Do tady té doby byl opravdu suverén. Vždycky, dokud ho ten tým neporazí, jako pojedeme do toho pátého zápasu Nymburka, jdeme za tím cílem vyhrát, jsme na koni, na tom pardubickém koni a věřím tomu, že docváláme prostě pro ten pohár. Říkám, nechceme být sparring. Nejdůležitější je, že Nymburk ví, že s náma jako může prohrát. Do tady té doby byl opravdu suverén. Vždycky, dokud ho ten tým neporazí, jako pojedeme do toho pátého zápasu Nymburka, jdeme za tím cílem vyhrát, jsme na koni, na tom pardubickém koni a věřím tomu, že docváláme prostě pro ten pohár. Říkám, nechceme být sparring, nechceme být opravdu soupeř a myslím, že soupeř jsme.
9: Říká Pardubický.

0: Dneska si déšť a taky bouřky užijeme během odpoledne. Teď máme ve východních Čechách hlavně oblačno až zataženo, no a nejvyšší teploty čekáme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: No a s desátou pokračuje dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. S vámi také Jana Šimurdová. Za moment ten nejlepší song na rozjezd.

Krátce po desáté dohráli Imagine Dragons. No a já mám tady příběh, který mě dojal jakože opravdu až k slzám. A který nám vlastně říká, že takhle chceme, aby se zachovalo i to naše dítě. Začnu tím, že se to odehrálo na Královéhradecku, kdy parta malých kluků, kamarádů, jezdila na kole. A jeden z těch chlapců spadl z kola, bohužel dost jako nešikovně, a upadl do bezvědomí, jo. Ještě chci říct, že těm chlapcům bylo okolo 8 let, jo. Co se dělo dál? Tak kamarádi volali na 155. Kamarádovi zaklonili hlavu, dle pokynů postupovali, dokud nepřiletěl vrtulník. A až si situaci vzali pod kontrolu ti záchranáři, tak během té doby se kluci postarali o veškeré věci, batoh, kolo a tak dál. No a jak sami záchranáři popisují, tohle ještě neviděli. Takže kluci, nebo jestli nás teď poslouchají i vy rodiče těch chlapců, tak vám říkám, že jste malí hrdinové a fakt praví kamarádi. Držím pěsti, kluci, ať vám to vydrží, a tohle by ale mohlo, protože vás spojuje opravdu silný příběh, silný zážitek. Jinak teď je mimochodem období, kdy ty naše děti lítají po venku, že jo, dělají všechno možné, což je vlastně v pořádku, my to také dělali, ale hlavně prosím vás opatrnost a poučit ty naše děti, jak se třeba zachovat, když už se něco stane. Tak jo, já jsem tady úplně na měko. Zdravíme tady z Rádia Černá Hora, jak malé hrdiny, tak i záchranáře. No a tady je pro vás další muzika, Robin Schulz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale má...

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrál Krištofa Lipo a jako nic proti, ale jsem ráda, že můj partner nesleduje fotbal, jo, protože dávat si budíka na velmi brzké ranní hodiny nebo uprostřed noci, to bych asi těžko dávala. To by asi večer nic nebylo, protože by se šlo hodně brzo spát. Každopádně nás čeká prakticky za několik hodin po 20 letech naše utkání na mistrovství světa ve fotbale. Ve čtvrtou ranní se tedy Česko utká s Jižní Koreou. A to je tak asi všechno, co vám k tomu zvládnu říct. Takže fandové, je mi vás jako líto, jo, ale pokud to chcete vidět, tak nastavte si budíka. No a snad se nám to podaří vyhrát, už jen kvůli té vstávačce, že jo?
1: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rive Go, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rive Go.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Durica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější. Lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
15: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte umrknout. www.atcrozkos.cz.
16: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
17: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
18: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Friday. Tak díky, že jste s námi.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No pozor, a už dneska s Hitrádiem Černá Hora získáte jeden z vás smart toaletu od IKEA jako dárek ke dní otců. Vítěze vyhlásíme v dnešní odpolední show, která začíná od 15. hodiny. A vy ještě tak máte posledních, řekněme, pár hodin na to se registrovat na našem webu hitradiocernahora.cz, kde také najdete více informací o tomto vytůněném záchodě, jako třeba, že vás umije, vysuší, v noci posvítí, anebo vyhřeje prkénko. Tady už zbývá prostě jenom, že zaspívá, nebo oznámí, že je hotovo. Každopádně to vyhřáté prkénko je za mě fakt bomba vychytávka. Více o této smart toaletě také na maro.cz, anebo úplně nejlíp osobně můžete navštívit pobočku Maro také v Hradci Králové a vyzkoušet.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiocernahora.cz.

0: Pravý čtvrtek, zítra Rádiem Černá Hora dohrál DJ Cyril, no a za chvilku vám pošlu taky třeba Tomáše Kluse. No a asi mnoho z nás jste řešili prstýnek. Když je třeba velký, jo, tak co s ním potom, jo? Jestli si ho necháváte zmenšovat, nebo ho schováte do šuplíka, nebo jste ho už ztratili, jo? V další hodince si ale povíme, co se může stát, když prstýnek sedí, řekněme nějak hodně těsně a je s tím už fakt problém. Tak si na to počkejte. Jste s Hitrádiem Černá Hora.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
8: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
11: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
12: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
13: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.
14: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
18: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfinkár. Už v sobotu 20. června se běží Olfinkár Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
19: Trutnovskýpůlmaraton.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Nového Města nad Metují směrem na Vamberk na příjezdu do silnice probíhá údržba vozovky. Počítejte tady s kratším zdržením. No a opatrní buďte také na dálnici D11 u Hradce Králové na 60. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové. Tady stojí porouchané vozidlo. Tak jo, to je prozatím vše a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je tady celá. Novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Kraj po letech konečně našel kupce pro zámek Skřivany. Původní cenovka necelých 40 milionů korun klesla nakonec na 20,5 milionů. Novými majiteli mají být Marcel a Dušan Rikrovi. Ještě to ale musí schválit krajští zastupitelé. V plánu je postupná rekonstrukce, návrat dobového vybavení, kavárna a částečné zpřístupnění veřejnosti. Areál dlouhodobě chátral a kraj za jeho údržbu platil nemalé peníze. Zámek se snažil prodat už několikrát, ale dlouho bez úspěchu, i kvůli vysokým nákladům na opravy.
12: V současné době v objektu pokračuje nezbytně nutná údržba nemovitosti i zámeckého parku, která kraj stojí zhruba 1 000 000 korun ročně. Prodejem tyto náklady odpadnou a nový vlastník zajistí další rozvoj areálu. Součástí jeho záměru je také částečné zpřístupnění zámku veřejnosti a pořádání společenských akcí.
11: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechman. Královéhradecký kraj v Hlušicích na Hradecku otevřel nové školní dílny Střední školy technické řemeslné Nový Bečov. Celkové náklady na výstavbu a vybavení přesáhly 102 milionů korun, včetně daně. Na úplném začátku byla podle ředitele školy Vladimíra Blažeje demolice.
13: Původní budova to byly vlastně stáje státního statku Chlumec a v průběhu toho, jak tady vznikla zemědělská mistrovská škola, tak se to zrevitalizovalo na dílenský jakoby objekt, který ovšem technologicky a parametrově byl na úrovni někde těch 60. 70. let. Nemohlo se to nějak rozvíjet, takže se to vlastně zhruba v roce 2020 se to zdemolovalo.
11: V tuhle chvíli už mají ale žáci i učitelé moderní zázemí pro výuku budoucích automechaniků a dalších technických profesí. Do vybavení patří špičková technika, včetně kalibrací radarů, kamer i zařízení pro LED světlomety. No a jsme v závěru dalších novinek Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Rádiu Černá Hora.
14: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: A ještě počasí. Nepřijde vám, že už ten déšť trvá docela dlouho? Každopádně pršet podle předpovědi bude asi až do pondělka, no a dnešek není výjimka. Na východě Čech nás čeká po celý den velká oblačnost, místy také. A ještě počasí. Nepřijde vám, že už ten déšť trvá docela dlouho? Každopádně pršet podle předpovědi bude asi až do pondělka, no a dnešek není výjimka. Na východě Čech nás čeká po celý den velká oblačnost, místy také četné přehánky, někde i bouřky. No večer by ale

máte teda dostatek svačin. No nic, v hlavě já už mám jenom jídlo, jo. Posloucháte dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora s Janou Šumurdovou. Máme tady poslední hodinku, tak si dám extra záležet, no a z muziky posílám Avril Lavigne.

Tohle mě baví Raidelton a vy ladíte Hit Radio Černá Hora. No a teď si představte situaci, jo? Máte prstýnek, který teda jako sedí na prstě nehybně, pěkně, že jo? Nemáte šanci ho prostě ztratit. No a vy se rozhodnete jednoho dne, že ho sundáte. Tak jak to většinou jako děláte, jo? Začnete kroutit, že jo? Pak to třeba sliníte, když to furt nejde dolů. Pak už jdete pod umyvadlo, že jo? Pod kohoutek, namáčíte, pustíte proud vody. No a v další fázi už použijete mýdlo a pak už se modlíte. Co když ale jako pořád nic, jo? A ten prst vám ještě k tomu všemu oteče. Jo, to je potom jako pech, jo? Takže jdete doktorovi, ten to omrkne a zavolá hasiče. Přesně takto se to odehrálo v Nymburku, nebo na Nymbursku, kde hasiči odstraňovali z prsteníčku prsten a prosím vás, ne ledajaký, jo. Ten prsten byl zásnubní, no a protože slečnu čekala svatba, tak chtěla mít prst připravený na ten snubní. Umíte si představit, že máte tu ruku nastavenou? A teď se vám snaží odstranit ten prsten? Jako asi pravděpodobně se snažili ten prsten přeříznout, ne? Já bych se na to nemohla dívat. No a dobré to měli určitě i ti hasiči, když teda přišli domů, že jo? A říkali, co dneska řešili. No nic, jste zítra Radiem Černá Hora a tady je Minelli.

0: bad day. Tak to má třeba ten, kdo volá hasiče, aby mu sundali prstýnek. Kdo ladíte Hit Radio Černá Hora až teď, tak před chvilkou jsem vyprávěla příběh, kdy hasiči odstraňovali z prstu prsten. Dobře to ale dopadlo. Aspoň víte koho, když tak bolat. No, jinak za chvilku mám pro vás připravené v playlistu Hit Radio Černá Hora Hozíra a jeho Too Sweet anebo Miraj. Tak díky, že zůstáváte s námi dál. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staroček originál půl litru za 6,90. Penny.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkarna.cz.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: ti dám. Jo, 7 minut po půl 12. s vámi Hit Radio Černá Hora a nezapomeňte, každý den od nás můžete získat plnou nádrž. No a pojďme si připomenout včerejší vítězku.
1: Já to nebudu zdržovat, Alčo, velice gratuluju, máte od nás plnou nádrž naprosto gratis.
2: Jako fakt?
1: No jasně.
2: Děkuji.
1: Kdybyste nejela na dálnici, řeknu, ať zatroubíte, ale takhle neblbněte.
0: Tak tomu říkám radost, co myslíte? Za tohle jako my tady na Hit Rádiu Černá Hora jsme fakt rádi. Každopádně Alča to získala svou zprávou na náš WhatsApp 601-292-464, kdy nám poslala info o aktuálním dění na silnicích. Stejným způsobem to můžete získat kdokoliv jiný z vás, a to ať už napíšete info z vaší cesty, anebo nějakou story z vašeho cestování, ať už jste byli za volantem vy, nebo jste byli v pozici toho spolujezdce. Následně jste ale potom ve hře. Ty zprávy a vzkazy nám tady zůstávají. Ano, a kolegové v odpolední show to prochází. Doporučuji vám pro větší úspěšnost poslat vzkaz pokud možno každý den. Plná nádrž, to máte jedině s Hit Rádiem Černá Hora.
3: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: The Feirophilia. Pomalu a jistě nám končí čtvrteční dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. Já mám radost, že jste do této chvíle zůstali s námi a věřím, že budete s námi i dál, protože už za chvíli tady máte srdcovky. No a po nich bude tady odpolední show, ve které budeme mít dneska dva výherce. Ti jsou mezi vámi, ale ještě to netušíte. Jeden z vás vyhraje vymazlenou smart toaletu od Jika. No a ten další z vás získáte plnou nádrž. Zkrátka vyplatí se být s námi, s Hitrádiem Černá Hora, tak já vám držím pěsti a než opustím studio, tak vám pošlu třeba ještě Linkin Park nebo J-Lo a Pitbulla. Tak ahoj!
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým Futurem od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
2: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přes ličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis. Na východě Čech před Zdobnicí směrem z Pěčí nabouralo osobní auto s nákladním a projedete Kyvadlově. Trasa Svitavy Moravská Třebová na silnici 35 u Hřebče. Havarovalo nákladní auto, i tam naberete sklus. No a vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Alfincar v Hradci Králové a Pardubicích. Alfincar.cz.
1: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se poslanci schází z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Po aktuálním ochlazení se o víkendu začne mírně oteplovat, a to zejména na Moravě až na 24 stupňů. Bude ale nadále oblačno s deštěm, výjimečně i bouřkami. Po víkendu a v příštím týdnu by se od úterka mělo vrátit slunečné počasí a letní hodnoty. Fanoušci fotbalu mohou fandit od rána do večera. Restaurace a sportbary chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Vyřešit před startem světového šampionátu musí náročnější provoz i zajištění personálu. Dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
9: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dní, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům, určitě to je takové zpestření.
8: Český národňák se hraje v základní skupině 3 zápasy, 2 nad ránem a 1 večer. Teď ještě pohled k nám.
10: Na Černé hoře se zaměříme na deváťáky základek. Třeba v Pardubickém kraji v prvním kole přijímaček na střední uspělo přes 91% z téměř 7,5 tisíce uchazečů. Víc než 5 100 studentů se navíc dostalo na obor, který se vybrali jako svou prioritu.
11: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
10: Zataženo, oblačno, zůstane ve východních Čechách po celé odpoledne, no a častější teď budou přehánky i bouřky. Teploty celkově do 20 stupňů Celsia.
12: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, posloucháte Hitrádio, začínají naše srdcovky, tedy 5 legendárních hitů po sobě a 6. opět na vaše přání. Dneska je 11. června, pokud vám to ještě nikdo neřekl, začíná mistrovství světa ve fotbale. Měli byste vidět Luci, možná, že jste na tom úplně stejně a teď akorát otáčíte oči v sloup.
8: Tak ne všichni milují fotbal, že?
13: Já vím, ale je to jednou za 4 roky na rozdíl od mistrovství světa v hokej, který tady máme každý rok. Takže my tím tady jako žijeme, alespoň tady je ta jedna polovina z nás teď ve studiu. A tak si i v rámci srdcovek dáme nějakou fotbalovou hymnu. Nebude to hned ta první srdcovka je z roku 1990, je od fantastické anglické zpěvačky, jmenuje se Don't Worry, tedy žádný starosti, jinými slovy, nebojte se, nebude to jenom o fotbale. Právě teď na Hit Radio srdcovka číslo 1.
12: Hit Radio Černá Hora.

0: podcast v době, kdy Česko ještě nebylo Česko, ještě jsme ani neexistovali. Tohle je rok 1990 a Kim Appleby s hitem Don't Worry.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio. Česko samozřejmě vzniklo v roce 1993. Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty a po 20 letech naše cesty se konečně dostaly i zpátky na fotbalové mistrovství světa. Dneska to pro náš tým začíná. Možná a doufám, že stejně jako já jste i vy velcí fanoušci a že tu kritiku veškerou házíte za hlavu a teď už prostě jenom vám to srdíčko buší a těšíte se na to. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Každopádně, dáme si srdcovku z roku 2010, nebo respektive ona vznikla dřív, ale v roce 2010 tak se dostala na vrchol hitparád, protože Coca-Cola tenkrát si ji vzala jako svoji reklamní píseň a stala se tak jednou z hymen mistrovství světa ve fotbale právě v roce 2010. To je mistrovství světa, na kterým jsme my jako Češi taky nebyli. Naposledy jsme tam byli v roce 2006. A moje otázka dneska v srdcovkách na vás je, byli jste někdo tenkrát se podívat v roce 2006 na mistrovství světa ve fotbale? Bylo to pro nás dostupnější mnohem víc než Mexiko, Kanada nebo Spojený státy, kde se to hraje teďko, protože to bylo tady za humny, za rohem, bylo to v Německu. Byli jste tam, jaký to bylo? Pošlete mi hlasovku na 777-937-777 nebo zprávu, stejný číslo, je to WhatsApp Hit Rádia. Pojďte nám říct, jaké to bylo být součástí světového šampionátu ve fotbale. Protože, co si budeme nalhávat, většina z nás, 99% fanoušků se tam prostě letos nepodívá. Stojí to strašně peněz, je to hrozně drahý. Ale i tak, jaký to teda tenkrát bylo, dejte vědět a my si dáme tu fotbalovou hymnu z roku 2010. Kanan, Waving Flag, srdcovka číslo 2, tady u nás na Hit Radio.

0: milovníky houseový a taneční hudby. Felix, Don't You Want Me na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. Posloucháte srdcovky.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Před námi srdcovka s číslem 4. Páni, toto utíká teda. Takže předposlední srdcovka, kterou jsem pro vás přichystal. Ještě nás pak čeká jedna, která bude na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777, tak mi píšete vaše zážitky z posledního fotbalového mistrovství světa, kdy byli Češi v roce 2006 v Německu. Mám tady například zprávu od Romana, který píše: čau, já jsem v Německu byl a byl to nezapomenutelný zážitek. Vyřval jsem si hlasivky, měl jsem brutální kocovinu, o víkendu jsme doma akorát prohlíželi fotky ze stadionu. Rád bych vyrazil i letos, ale 60 tisíc plonkových nemám, bohužel. Zároveň jsem vytáhl dres, který mám z roku 2006 a budu v něm fandit celé letošní mistrovství světa. Jsme tam po 20 letech, to si musíme užít. Zdraví Roman. Romane, děkuju moc. Pokud vy máte nějaké zážitky z Německa z roku 2006, dejte vědět. 777-937-777. Klidně můžete poslat i hlasovku, jaký to tenkrát bylo, jaký na to máte vzpomínky, kolik vám třeba bylo a s kým jste tam byli. Já vím, je to 20 let zpátky. Je to fakt dávno. Je to hrozná trošku ostuda. Na druhou stranu, buďme rádi za to, že tam jsme. Před 20 lety se odehrávaly jako neuvěřitelné věci, to samozřejmě. My dneska v srdcovkách vzpomínáme nejen na dobu před 20 lety, ale jdeme i dál a dál a dál do minulosti. V našich srdcovkách dostáváme se i do 80. let, dostáváme se do 90. let a teď konkrétně do roku 1995. Mám tady, dámy, pro vás duet, který doufám, že vás potěší. Možná, že už jste ho také dlouho neslyšeli. A je to z toho důvodu, že když už jsem teda otevřel ryze chlapský fotbalový téma, nebo převážně chlapský fotbalový téma, tak tahle srdcovka je pro vás. Protože teď je jasný, že to s námi pár týdnů nebudete mít doma lehké. Nick Cave a Kylie Minogue. Rok 1995. Velká, i když trošku smutná romantika. Právě teď.

0: hit je 40 let starý. Mazec. Dobře, poslouchejte ještě ten hlas. A mám pro vás otázku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: V našich srdcovkách právě teď Rick zpíval legendární hit Never Gonna Give You Up. Poslouchali jste dobře jeho hlas? Schválně, tipněte si, kolik mu bylo let, když naspíval tenhle legendární hit, který se zároveň stal dokonce i rekordním hitem. K tomu se ještě dostaneme. Tak kolik mu tak bylo? 40, 50, 60? Zní tak, to je pravda. Ale pozor, bylo mu pouhých 20 let. Ano, takhle zní 20-letý kluk. To ani není možný. Mimochodem, právě tento zpěvák tak se stal v roce 2008 nejlepším umělcem vůbec. Přesně takhle. Na MTV Europe Music Awards 2008 dostal cenu za nejlepšího umělce. Úplně jako celkově. Jo? A dokonce se stal i rekordmanem, protože dokázal dostat celkem 8 svých prvních singlů do britské top 10. Neuvěřitelný. Ve 20 letech prakticky si zadělal na důchod, od té doby se naspíval tenhle hit, už prakticky vlastně nemusí celý život nic dělat. 12 hodin, 26 minut, tohle byla poslední pátá srdcovka a nesměla chybět dneska tady u nás na Hit Rádiu, protože ve 20 letech dokázal udělat takovýhle úspěch a my po 20 letech tak jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ano, dneska o tom budu mluvit celý odpoledne, protože to pro nás začíná. A tak se ptám, co byste chtěli slyšet v srdcovce na přání? Je nějaký hit, který byste třeba teď poslali do Mexika pro náš fotbalový tým, pro naše reprezentanty před jejich prvním zápasem? Jo. Co třeba vás úplně nejvíc vždycky dokáže namotivovat? Jaká píseň? Dejte vědět na 777-937-777. Motivační hit dáme už za chvíli. Jako srdcovku na přání.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. 3.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Alfincar. Už v sobotu 20. června se běží Alfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
10: Na rozkoši už to zase žije. Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
12: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin, 38 minut, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka, která dneska zazní, je jako vždy na vaše přání. A chtěl jsem vědět nějakou motivační píseň, která vás vždycky nakopne, a nebo nějakou píseň, kterou byste chtěli poslat našim fotbalovým reprezentantům do Mexika před jejich dnešním prvním zápasem. Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Vybírám tady zprávu od Tondy, který píše: čau, držím našim palce. Byl jsem na zápase proti Jižní Koreji před 10 lety v Praze a nevyšlo nám to, jsou fakt silní. Nepodcenit. Ale věřím, že to zvládneme a postupíme ze skupiny. Prosím tedy o zahrání songu, který teď mají rádi skoro všichni fotbaloví fanoušci, a to Ricky i Povery, ale originál, ne ten disco hrozný remix. Díky moc, Tonda. Tondo, jasně, dáme si originál z roku 1981. Ty brďo, ten zápas v Praze před 10 lety proti Jižní Koreji, nebo Korejské republice, jak se oficiálně má Jižní Korea teda nazývat, tak ten se moderoval a shodou okolností jsem dal k sobě na Instagram Jirka Plnář do storíčka taky základní sestavu, kterou tenkrát jsem se musel učit, abyste viděli, jak to vlastně vypadá taky z pohledu hlasatele, jo? Mám tam prostě jednotlivý výslovnosti. Myslím si, že když jsem to všechno se naučil, tak bych klidně potom někde v restauraci dostal za moji výslovnost i závitky zdarma. Tak jo, tady je rok 1981. Ricky Povery. Hodně štěstí, pánové.

0: jsme se dostali do doby, kdy ještě byly černobílý televize, teda v domácnostech. Rádio se poslouchalo přes rozhlas. Jo, to byla doba. A z této doby se tenhle legendární hit dochoval až do 21. století, do roku 2026.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Díky moc za tuhle srdcovku na přání. Srdcovky jsou pro dnešní den u svého konce. Zítra ve 12 hodin vás opět čekají další, pro tento týden samozřejmě už poslední. Vždycky máme od pondělí do pátku a to ve 12 hodin v pravé poledne. To vám prostě servírujeme.

0: který ještě stihneme do 13. hodiny do zpráv. A ty si taky nenechte ujít, Lucie vám řekne všechno, co potřebujete dneska odpoledne vědět. Tak buďte s námi, buďte zítra rádiem i s Jirkou Pelnářem.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: No v pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
8: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
9: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
10: Are you ready for this?
11: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
12: Pouze na prodejně.
11: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
13: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
20: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firmních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
21: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
20: Tak Češi se k firmním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách a nebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
21: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, že cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
20: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
21: Nechám se podat.
20: Firmní Octavka.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio. Po 13. Imagine Dragons nebo Black Eyed Peas. Ale ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy ve 13. A samozřejmě aktuální doprava. Takže pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Kratší zdržení vás čeká na trase z Nového Města nad Metují směrem na Vamberk na příjezdu do Solnice. Tam probíhá údržba vozovky a na trase Hradec Vamberk u Třebechovic pod Orebem probíhá údržba dopravního značení. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenirkarna.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, kterou dnes zahájil tým silniční bezpečnosti, věnuje se správnému používání dětských sedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za tým Markéta Novotná.
11: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
10: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. V posledním roce cestovalo 70% Čechů mimo Evropu, uvádí to průzkum pro ministerstvo zdravotnictví. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému DROST se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Karolína Muchová se příští týden zahraje v deblu po boku tenisové legendy Sereny Williams na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze, informuje list The Times. Teď ještě pohled k nám.
12: Motorky o víkendu ovládnou Jičín. Solniční závody, cena města Jičína, potrvají od 7 ráno do 8 hodiny večerní a zkomplikují dopravu v západní části města i na frekventované silnici 35. Řidiči i autobusy musí počítat s objížďkami. Motorky zkrátka tady mají přednost.
13: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
12: Oblačném trendu ve východních Čechách budeme pokračovat po celé odpoledne. Objevit se můžou přehánky a bouřky a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin a 3 minuty, přeju pohodový den v práci, pokud to teda vlastně podle sousloví jde dohromady pohodový den. Uděláme proto maximum, abyste i dnešní pracovní dobu měli o něco příjemnější. Za prvé, mám pro vás připravené skvělé hity a za druhé vám řeknu, jak se můžete dívat na mistrovství světa ve fotbale na Zbrusunové televizi. A nebo naopak, jak se dámy, váš chlap může dívat na tu normální starou televizi a vy se můžete dívat na vaše seriály

0: s hitem Sharks. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a já se vás ptám, chcete z Brusu novou OLED televizi, luxusní od Samsungu za 23 tisíc? Není problém, pokud ano. Stačí poslouchat Snídaní šampionů, protože tento týden tak je velké téma stěhování. A tento týden tak si můžete opravdu tuhle televizi vyhrát tady u nás na Hit Radio. Chceme za to jedno jediné, a to, když se s námi podělíte na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A už zítra ráno ve Snídaní šampionů se dozvíte, jestli vyhráváte z Brusu novou televizi od Samsung v hodnotě 23 tisíc korun. No a pokud vám tahle televize neklapne, tak pro vás mám ještě jeden tip na výhru. Stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje a právě proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování a těch 15 tisíc už si potom můžete samozřejmě jako sami použít na cokoliv budete potřebovat, ať už je to třeba stěhovací firma, nebo uklidová firma, nebo kdybyste potřebovali po stěhování vymalovat, to už záleží všechno na vás. Podívejte se na webové stránky mnd.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak držíme palce.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 tisíc korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Na ostří nože, hit, který přispívala i Dua Lipa a nakonec se střihli sebou Farnou, dokonce i duet, tak sám jsem zvědavej, co všechno se odehraje už tenhle víkend v Edenu, protože Eva Farna bude mít svůj koncert v Edenu, ne jeden, ale dokonce tři, v sobotu, v neděli a potom v úterý. Spousta lístků už je pryč, dokonce některý sektory jsou úplně vyprodaný, tuším, že dokonce i snad sobota už je úplně pryč, no radši se podívejte sami na webové stránky, kde se prodávají lístky. Já pro vás mám i dneska odpoledne dva lístky na ten úterní koncert, na ten třetí, který bude tady 16. A berte to, dámy, předpokládám, že teda ty lístky budou asi jako pro vás, pro většinu, pro ženy, tak berte to, dámy, i dneska takovou odměnu za to, že ode mě budete ještě hodinu a půl poslouchat spoustu řečí o fotbale. To tak je, to tak prostě je. Dneska to začíná mistrovství světa. Po 20 letech jsme tam a tak pánové, pokud v práci nebo večer v hospodě budete řešit novinky na mistrovství světa, tak už za chvíli, zhruba za 10 minut, tak vám řeknu nejzásadnější novinky, které jsou letos na mistrovství světa v pravidlech. Protože tam je spousta věcí, včetně červených karet, včetně varu a tak dále a tak dále. Nenechte si to ujít, už za 10 minut tady na Hit Rádiu.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
4: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
18: Are you ready for this?
19: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
18: Pouze na prodejně.
19: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
20: Na výlet bez auta?
19: Jasně!
20: Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
21: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
22: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 8 a 30 minut a dneska to začíná. Jo, Češi jsou v Mexiku na mistrovství světa ve fotbale po dlouhých 20 letech. Dneska v noci hrajeme první zápas ve 4 ráno. No a já z vás právě teď udělám odborníky na nová pravidla, abyste mohli taky trochu zamachrovat v hospodě u stolu, jo? Letos totiž budete potřebovat ke sledování mistrovství světa ve fotbale kromě bramburku a piva taky stopky. Je tady několik nových pravidel, takže dobře poslouchejte, abyste byli v obraze. Ještě předtím nikdy to vlastně nebylo. Bude se to teďko zkoušet. Například jedním z těch několika zásadních, jo, je limit 5 vteřin pro auty anebo odkopy od brány. V praxi to vypadá tak, že jakmile sudí dá gesto, povel, tak hráč má pouze 5 vteřin na to, aby rozehrál aut. V opačném případě bude vazovat soupeř a nebo aby odkopli míč od brány. Pokud to nestihnou do 5 vteřin, tak tady v tomhle případě je trest roh pro soupeře. To je jako mazec, to je přelomový. U toho času, u těch stopek zůstaneme, je tady 10 vteřin pro střídání. Střídající hráč musí hřiště opustit do 10 vteřin. Jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště. To znamená, že konec je takovým těm tleskáním nad hlavou a najednou, jak prostě jenom se odkulhává a tak ne. Prostě do 10 vteřin a když to nestihne, tak minutu čistého času nesmí ten druhej na hřiště. To je masakr. Co se týká zakrývání úst, tak tady, jakmile si hráč zakryje pusu při, řekněme třeba, konfrontační komunikaci se soupeřem, ladně řečeno, tak dostane červenou bez ohledu na to, co řekl. Automaticky. Prostě jde ven, konec, nazdar, čau, jste v 10. Tím se má zabránit rasismu a dalším provokacím. Tak uvidíme. Co je za mě jako hodně zajímavý, tak to je například, že se budou mazat 2 žluté karty. Samozřejmě, jakmile hráč stane druhou žlutou, tak má tradiční stopku do dalšího zápasu. Ovšem, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se žluté karty vynulují. To znamená, že vlastně jako hráč nemůže přijít o finále po druhý žluté kartě. Jenom když dostane červenou v semifinále. Tak to jsou nová pravidla, jenom taková jako ukázka, ono je tam toho mnohem víc, jo? A je to jasný, čím víc nových pravidel, tím kontroverznější to bude, tím víc bude hádek a tak dále. Takže máme se na co těšit. Dneska Česko proti Jižní Koreji.

0: Furtado na Hit Rádiu ve 13 hodin a 640 minut. Další nádherný hit na čtvrteční odpoledne. My vám dáme skvělý hity nejenom takhle od pondělí do pátku, ale samozřejmě taky o víkendu a i o víkendu se vyplatí poslouchat Hit Rádio. Navíc tento víkend dopoledne za váš poslech můžete získat také i exkluzivní chytré hodinky pro vaše děti, a to od značky Garmin v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jsou to chytré hodinky, na které můžete vy telefonovat, můžete na ně posílat zprávy vašim dětem a zároveň obráceně děti vám klidně z těch hodinek můžou zavolat, můžou vám poslat zprávu, dokonce vás budou informovat v případě, že dojde k nějakému nebezpečí. Žijeme v 21. století, je to opravdu důležitá věc. Na webu hitradio.cz máte formulář, do kterého napíšete váš oblíbený hit. Co byste rádi slyšeli tady u nás na Hitradio, aby zaznělo. A pokud o víkendu, v sobotu nebo v neděli dopoledne uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a když to stihnete, hodinky jsou vaše.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora. Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinc.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Jeden je veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: Ahoj, na Hit Radio. Víc už toho dnes neuslyšíme mezi 13. a 14. Jsou tady nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech u hradeckého letiště je dopravní Šrumec. Fanoušci najíždějí na Rokáč, jsou tady policejní hlídky. Pokud můžete a nejedete na akci, oblasti letiště se zkuste vyhnout. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 10 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelce Jedenková. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Během ní je možné stále beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Předat jí můžeme na kterémkoliv útvaru policie České republiky, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
2: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
1: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v úvodním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal. Kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. A teď se ještě podíváme k nám.
3: Večerko je zpátky. Opět můžete ve dvorském safari parku naskočit do safari busu a objevovat šelmy za soumraku. A co si budem, život žiraf, bůvolu a vodušek je k večeru velmi zajímavý. Teď v červnu se večerní safari užijeme vždycky v pondělí, ve středu, pátek a v sobotu. O prázdninách potom každý den.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Bouřky, přehánky, oblačno až zataženo, takový je scénář pro východní Čechy na dnešní odpoledne a teploty celkově do 20 stupňů.

0: máme 3 minutky po 2. hodině odpolední. Dneska v noci Česko hraje svůj první zápas na fotbalové mistrovství světa. A že se těšíte, tak to je důkaz i to, co mi chodí za zprávy sem na WhatsApp Bitrádia na číslo 777-937-777. Tohle jsem třeba objevil v hlasovce.
1: Zelená je tráva. Fotbal to je hra. A ten míč kulatý. Věc je záludná. Tak se s ním boku nepárej.
0: Hey!
1: S tou ránou góly rozdávej.
0: Já vás božňuju. Za chviličku nepopulární názor a ten dneska taky bude z toho zelenýho trávníku.
2: Hit Radio Černá Hora.

Swift na Hit Radio. Ve 14 hodin 6 minut posloucháte čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem a v tuto chvíli vždycky přichází nepopulární názor. Nepopulární názor je názor, který se málo kdo odhodlá říct nahlas, protože ví, že za něj dostane brutální hejt. A tak ho tedy každý čtvrtek odpoledne po druhé hodině já za vás pošlu takhle do světa. No a dnešní nepopulární názor, tak ten se týká fotbalu, logicky, když nám dneska začíná po 20 letech to mistrovství světa pro Čechy. A názor zní, dobře poslouchejte, fotbalisté nejsou přepláceni. Ty prachy, který si vydělají, si zaslouží. Co vy na to? Je to tak, nebo to tak není? Já zkusím dát něco jako na obhajobu tohoto názoru a to je samozřejmě to srovnání s těma chirurgama. Jo, že přece jenom kopou do míče, nezachraňují životy, to znamená, že si ty prachy vlastně jako tolik jako nezaslouží, protože nic tak dokonalýho nedělají. Na druhou stranu, když se na to podíváte, pod jakým mediálním tlakem jsou, že vlastně chirurgové tak... Ty, když si někde jako operujou, tak o tom nikdo neví. Ano, samozřejmě dělají jako neuvěřitelnou práci, ale nikdo je vlastně jako nekomentuje live. Nikdo se na ně nedívá. Ve chvíli, kdy prostě udělají jeden z těch trošku špatně, tak celá Česká republika jim nenadává, nepropírají je na sociálních sítích. Zároveň, kolik těch chirurgů vlastně jako na tom začátku struje? Fotbal hraje prakticky každý. Je to miliony a miliony hráčů a hráček, co ten fotbal hrajou. A oni se dokážou v téhle obrovský brutální konkurenci prosadit tak, že potom hrajou za reprezentaci, hrajou na mistrovství světa, hrajou v těch nejprestižnějších klubech a tím pádem si vlastně ty prachy jako zaslouží. Tak co by na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Chci slyšet pro i proti zprávy i hlasovky. Díky za to.

0: Stargazing na Hitrádiu, tady pozorování hvězd a o těch fotbalových hvězdách, tak si dneska povídáme na Hitrádiu v nepopulárním názoru. Nepopulární názor pro dnešní den zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, že si ty prachy, které si vydělají, opravdu zaslouží. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Mám tady několik zpráv, například Martin píše, hele, jelikož jsem hokejista, tak jenom v rámci sportu, kdyby mi tuhle větu někdo řekl, tak už leží. Dobře, rozumím. Další, absolutně nesouhlasím. Mít miliony za to, že kopu do míče, to je nesmysl. Co mají potom říkat učitelé, hasiči, lékaři, sestřičky, hasiči, kteří jezdí na požární závody a jsou také excelentní atleti. Za mě jsou extrémně přepláceni. Zdraví Jitka. Dobře, děkuju za zprávu. Co hlasovky?
1: Já všichni zdravím, za mě se pletou jabka s hruškama, protože prostě nemůžete dávat dohromady chirurga a nemůžete dávat dohromady fotbalistů, každý je placený jinak, z jiných peněz a tak dále a tak dále. A navíc všichni máme úplně stejnou šanci, chceš být fotbalista, no tak začni kopat do míče, chceš být chirurg, tak se začni učit. Takže ano, za mě si myslím, že fotbalisti ty peníze dostanou, zasloužijou, pardon, protože proto dělají maximum svých možností. Od diet, po tréninku, po testování, neustálého stresu a tak dále a tak dále. Takže přejme a bude nám přáno.
0: Děkuji za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Je to tak? Nebo to tak není? Máte nějaký pro i proti? Máte na to váš názor? Tady ho můžete říct celému Česku. Díky Hitrádiu na WhatsAppu 777 937 777.

0: Vítěz Park na Hitrádiu ve 14.22. Posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a ten dnes zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, ty si svý prachy zaslouží. Co ví na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Mám tady zprávu třeba od Marcely, která píše: já jsem faninka fotbalu od dětství a miluju ho. Můj názor pro i proti. Pro. Fotbalisté tvrdě dřou, trénujou každý den a baví miliony fanoušků. Proti. Jsou ti kluci možná přeplácení? Ano. Tedy alespoň do chvíle, než člověk zjistí, kolik vydělávají influenceři za natáčení videí o tom, jak si čistí zuby. Takže za mě asi zasloužený a doufám, že se naši borci na mistrovství předvedou. Zdraví Marcela. Děkuju za ten názor. Máme tady další hlasovky.
1: Ahoj Jirko, tak já s tím zásadně nesouhlasím. Za mě jsou naprosto neskutečně přeplácený za to, co předvádějí. Když to srovnám s takovým hokejem, kde ty hokejisti jsou schopni hrát se zlomeným prstem, rukou nebo prostě se zlomenou čelistí nebo bez zubů a hrajou a hrajou a hrajou, tak ten fotbal je za mě neskutečně přeplácený, protože ano, souhlasím s tím názorem. Co mají říkat takový ty učitelé, zdravotní záchranné složky a tak dále, když vidím, že pak prostě ten fotbalista má za minutu to, co já nemám ani za celý měsíc, je to nesmysl, nesmysl. Proto na to ani nekoukám. Ahoj.
0: Taky děkuju za tenhle názor. Já zkusím dát protiváhu a vemu třeba zrovna ty učitele, jo? Učitel na klasický základce je vlastně jako fotbalista, který kope pralesní ligu. Ten za to taky nebere bůh ví co. Ale pokud bude učitel tak úspěšný, jako třeba Cristiano Ronaldo, a bude ho obdivovat půlka planety za jeho schopnosti a bude učit statisíce lidí po světě, tak bude mít jako taky každý měsíc raketu na účtě. To je vlastně jako stejný. Musí se probojovat v té konkurenci a být vlastně tou celebritou v tom svém daném zaměstnání. Je to jenom názor. Další. Ahoj Jirko, profesionální život fotbalisty je krátký a to ještě pokud je fit i zdravotně. Po zbytek života by měl žít z úspor a to si myslím všichni na počátku anebo vrcholu ještě tak neumí a tak ať si ty korunky vlastně užijou v době, kdy si je vydělávají. A oni také všichni nemají stejně. Sponzory zajímají vlastně jenom celebrity a ty celebrity z nich děláme my. Tak jim to dopřejme. Většině to nevydrží na věky být v hledáčku zájmu. Zdraví Kamila. Děkuju, děkuju. A ještě tady mám jednu zprávu. Zdravím do rádia. Zrovna včera mi manžel řekl, jak fotbalisti a hokejisti jsou dobrý ve sportu. Hodně, ale do politiky nemají co mluvit. A oni mluví.

0: A já vám děkuju za vaše názory. Je skvělý, že se nebojíte říct váš názor prostřednictvím Hitrády a takhle nahlas celému Česku. A od toho tady ve čtvrtek nepopulární názory vždycky ve dvě odpoledne jsou.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Are you ready for this?
7: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
6: Pouze na prodejně.
7: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
8: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Šatou Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
9: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Sencor.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
13: Tohle bude dlouhá noc.
14: Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hit Radio.
2: Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
1: Hit Radio Černá Hora CZ.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhora.
5: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Republic na Hitrádiu, jak nám to dnešní čtvrteční odpoledne hezky utíká. Takhle, kdyby utíkalo i pondělí, to by bylo jako svět úplně nádherný. 14 hodin 630 minut, tak doufám, že už se vám blíží i konec vaší dnešní pracovní doby úspěšně ke svému konci. Je teda pravda, že pokud dojíždíte autem, tak vás asi ještě možná čeká nějaká kolona, protože za prvý počasí, za druhý prostě vždycky těsně před těma letníma prázdninama, tak mám pocit, že se to všude prostě rozkope a pak až do zimy, tak je to rozkopaný všechno najednou, jako kdyby se to nemohlo dělat prostě postupně, ale ne, musí se to rozkopat v jednu chvíli úplně všude všechno. Tak, takhle to je v každém městě po té naší krásné České republice. Tak pokud budete někde tršet v koloně, za prvý poslouchejte Hitrádio, protože od 15 hodin s vámi bude naše odpolední show. To znamená, že přijdete alespoň na jiné myšlenky. A za druhý, pokud máte pocit, že máte velkou spotřebu takhle, když někde stojíte v koloně, tak buďte v klidu, protože když budete poslouchat odpoledne na Hitrádiu mezi 15. a 18. hodinou, tak si tento týden a další dva následující týdny můžete každý den vyhrát plnou nádrž gratis. Podrobnosti se dozvíte buď na našem webu hitradio.cz, anebo dneska odpoledne s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Když venku prší, my vás potěšíme. Máme pro vás plnou nádrž.
3: Takže v dešti budete jezdit úplně zdarma. Stačí, když nám na náš WhatsApp 601-292-464 napíšete nějakou aktuální dopravní komplikaci.
2: A doplníme i vaši mentální nádrž. Jsme odpolední show.
3: Startujeme ve 3 odpoledne, tak startujte s námi.
2: Na Hitrádiu Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 45 minut. To znamená, že dnešní odpoledne s Jirkou Pelnářem je u konce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Co pro vás ještě do 15 hodiny chystám, aby vám to dneska v práci utíkalo ještě o něco rychleji, tak kromě toho, že bude třeba Shakira, tak abyste měli dneska fakt jako úplně super den a možná jste si trošku i s tím hitrádiem zaspívali, tak co tohle?
1: Vracím se do mě.
0: To by vás mohlo bavit, ne? Vohnout z vás českých bohémů bude už za chvíli tady na Hit Radio. Tak se mějte krásně, přežijte to v práci a zítra v pravé poledne, kdy nám opět začínají srdcovky, tak se na vás budu těšit. A mimochodem, pánové, pokud teda budete letos sledovat fotbalový mistrovství světa, probírali jsme tady dneska nová pravidla, která jsou, je jich tam hodně, včetně varů, včetně žlutých karet, včetně časových limitů, dokonce pokud hráč nebo respektive golman neudělá do 5 vteřin odkop od brány, tak soupeř má roh a tak dále. Těch pravidel je hodně, tak abyste v tom neměli zmatek, tak já je dneska odpoledne dám téměř všechny dohromady, dám je k sobě na Instagram, můžete se podívat jako Jirka Pelnář, jsem tam, a nebo poslouchejte Hit Radio pravidelně, protože pro vás chystáme také speciální fotbalový servis k letošnímu mistrovství světa, kam Česko postoupilo po 20 letech. Tak se smějte, zítra ve 12 se těším.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz. Hit Radio.
9: Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
8: hitradiochernahora.cz.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Tak točíme!
13: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
12: Stop!
13: Co?
12: Showroom na kuchyně.
13: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
12: Berem, díky.
14: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
17: Trenírkarna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trenírkarna.cz.
19: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hůra.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
21: Hit Rádio.
22: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Pardubicku, na trase Stýnce nad Labem, na Přelouč u Trnávky, tady probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. A potom na trase z Dobrušky na Nové Město, před Běstvinami, tak tady vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. I tady počítejte s omezením. No a vaše aktuální dopravní informace nahrávejte nebo pište na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tozemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Bohužel, tohle se děje. 50-letý muž lovil oběti na Instagramu. Byly jich stovky, mezi nimi i 7letá dívka. Královéhradečtí kriminalisté ho teď obvinili ze sexuálního útoku a šíření pornografie. Hrozí mu až 12 let vězení. Policie apeluje na rodiče, aby měli přehled o online aktivitách svých dětí a učili je bezpečně komunikovat na sociálních sítích. Výčině se vydražilo 20 ze 34 stavebních parcel, a to v areálu bývalých kasáren. Město za pozemky získá skoro 80 milionů. Ceny se pohybovaly zhruba od 3 do 5 milionů za pozemek. Část parcel šla za vyvolávací cenu. Zbytek půjde do druhého kola dražeb v září. V celé lokalitě má vzniknout zhruba 200 bytů a rodinných domů. Pejskaři pozor, od července musíte svého mazlíka mít povinně zapsaného v nové centrální evidenci psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Evidence má zlepšit dohledávání ztracených zvířat a zpřehlednit chov psů u nás.
0: Fotbalový servis.
9: Český fotbalový nároďák v pátek nad ránem našeho času po dlouhých 20 letech zasáhne do mistrovství světa. Jak uvedl kapitán naší reprezentace Ladislav Krejčí, tým je připravený, natěšený a už se nemůže dočkat, až šampionát odstartuje. Před vstupem do turnaje drží Češi šestizápasovou sérii neporazitelnosti. Na mistrovství postoupili v březnovém play-off přes Irsko a Dánsko po penaltových rozstřelech. Na úvod mistrovství světa naši vyzvou Koreu. Hrát se bude od 4 ráno našeho času v mexické Guadalcháře.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
8: No úplně to počasí na grilování a taky výletní teda není, ale nebude ani v pátek. To čekáme oblačno, zataženo, přehánky a teploty docela nízko přes den. Maxima 13 až 17 stupňů, až o víkendu se nám to zvedne zase na 20.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: Počasí nepočasí startuje čtvrteční odpolední show a ta nejlepší muzika. Alex Warren a tady Five Queen, We Will Rock You. Jdeme na to.

Alex Warren na Hitrádiu Černá Hora i přes to počasí, pokud možno krásné čtvrteční odpoledne, 15. hodina, 8. minuta. No a dneska vám zaručeně zlepšíme náladu. Máme tady opět výzvu, ve které můžete vyhrát plnou nádrž do vaší káry. Stačí, když nám pošlete nějakou dopravní informaci, ať už je to komplikace nebo nějaká pozitivní povzbudivá zpráva z východočeských vozovek. Vaše vzkazy pište nebo nahrávejte na náš WhatsApp, který je 601-292-464. A taky dneska přijde jedno velký vyvrcholení naší soutěže o luxusní multifunkční záchod, který věnovalo koupelnové studio Maro. Představte si, jak sedíte na WC, na vyhřívaném prkínku, všechno podsvícený, maximální automatická hygiena, potom proběhne sprška. Co víc si přát? Tak tohle dneska všechno odpoledne na Hitrádiu Černá Hora a nebude chybět další muzika. Za chvilku Avicii a tady už David Guetta, Alphaville, Forever.

0: Posloucháte Hit Radio Černá hora. Je 15. hodina, 15. minuta a my vyrážíme na silnice.
1: Jsme Hit Radio Černá hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Tak nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak to jedině od Hit Radia Černá hora. Vy nám tady posíláte vzkazy na náš WhatsApp 601-292-464. Kuba napsal, ahoj bando, cesta Červený kostelec Rtyně v Cajku, ale Rtyně na Úpici, to je šílenost. Frézování vozovky, teda stojí to za to. No, pokud tudy jedete a máte nějaké aktuality, budeme samozřejmě rádi a budeme rádi, když nám napíšete to, co vidíte. Třeba máme tady jednu pozitivní zprávu od Aleše, cesta z Jablonce nad Jizerou do Vrchlabí zatím bez komplikací. Vidíte, tak to má vypadat. Tak děkujeme. Připomínám, že i dneska jednomu z vás, kdo nám napíše na WhatsApp 601-292-464, nadělíme a načepujeme plnou nádrž. No, tak se snažte.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Čas zde nehraje roli, nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
10: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days.
13: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
20: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
21: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
22: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Capaldi na Hit Radio Černá Hora. Je tady půl čtyřka. Už jste někdy vylezli na 20-metrový lano? To není to pár metrový jako na těláku ve škole. No tak pokud to chcete zkusit, nebo se jen tak podívat na jedinečnou záležitost, tak už tuto neděli, 14. června, dorazte do Nového Města nad Metují, na Husovo náměstí, kde proběhne, pozor, 22. ročník velké ceny vlezení na laně. Jako byste vylezli, já nevím, 7 pater obětního domu. Je to prostě jako velká výška. Na mě to nedalo a zavolal jsem paní organizátorce. O co přesně jde?
1: Jedná se o závody v aténském šplhu, což znamená, že to jsou závody ve šplhu bez přírazů, takže se nepoužívají nohy. Takže tam opravdu záleží na tom,

0: v celé České republice. Leze se na laně, klasické lezecké lano, které najdete v každé tělocvičně. A to lano je zavěšené na jeřábu, což je vlastně další rarita, jedinečná v republice, protože nikde jinde takovýhle závod venku zavěšený na jeřábu nedělají.
1: Máme nějakého rekordmana?
0: Máme dokonce světového rekordmana, pokud se nepletu. Je to Matěj Cigl ze Sokolu Brno.

0: účastníci se pohybujou nejlíp na 15 sekundách, spíš okolo 20.
1: Teda panečku. Tak to vidíte, neděle Nové Město nad Metují, jedinečné klání, vlezení na laně, třeba tam bude i nějaká Lucie nebo Daniela. Každopádně teď si je dáme. Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: vy nám pomalu plníte WhatsApp 601-292-464, chcete asi plnou nádrž, každopádně posíláte aktuální dopravní informace a mně se líbí, že k tomu přihazujete i ty pozitivní. Tady Paťa spíše, projel jsem trasu Jaroměř Červený Kostelec, police nadmetují a vše úplně cajku. Tuhle cestou jezdím, často vyhýbám se tím ucpanému náchodu. Doporučuju. Paťa, díky, děkujeme všem, připomínám ještě jednou, WhatsApp sem nahrávejte a posílejte aktuální dopravní informace, klidně i ty pozitivní, 601-292-464 a po 17. hodině jednomu z vás zavoláme a darujeme plnou nádrž. Do čtyřky Damiano David, Lady Gaga, Bruno Mars a nebo Ben Asi Bros. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
18: Historický
16: českralický sněžník právě vyjíždí.
18: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vytopnadolnilipka.cz.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Are you ready for this?
21: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
22: Pouze na prodejně.
21: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
23: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.

0: Benassi Bros na Hitrádiu Černá Hora, za 2 minuty 16. hodina. A my vyrážíme za dopravou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak pozor na Pardubicku na příjezdu do Traškovic směrem od Mikulovic. Tady narazilo osobní auto do lampy veřejného osvětlení, nehodu na místě vyšetřuje policie, pozor. A potom stále se řeší dopravní nehoda, taktéž na Pardubicku na trase Stýnce nad Labem na Přelouč. Tady probíhá vyšetřování nehody dopravního osobního auta s nákladním, i tady si dejte pozor. Na vaše dopravní info pište, anebo nahrávejte na náš WhatsApp 601-292-464.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
7: Haspel.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Motorky o víkendu ovládnou Jičín. Silniční závody ceny města Jičína potrvají od 7 ráno do 8 hodiny večerní a zkomplikují dopravu v západní části města i na frekventované silnici 35. Řidiči i autobusy musí počítat s objížďkami. Motorky mají přednost. Od července musí být každý pes zapsaný v nové centrální evidenci. Majitelé musí registraci vyřešit nejpozději při další vakcinaci proti vzteklině. Za nesplnění povinností hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Evidence má zlepšit dohledávání ztracených zvířat a zpřehlednit chov psů u nás. Netrvalo to ani hodinu a ve fanouškovském autobusu nezbylo jediné volné místo. Pardubičtí basketbalisté se svými fanoušky nabrali směr Nymburk. Čeká je tam finálová bitva Maxa NBL číslo 5 a to za stavu 2-2 na zápasy. Hráči Bexy jsou povzbuzeni dvěma výhrami, ta minulá byla hodně emotivní. Luboš Kovář zařídil výhru přesnou trojkou půl sekundy před závěrečnou sirénou.
12: To nejdůležitější je, že Nymburk ví, že s námi jako může prohrát. Do tady té doby byl opravdu suverén. Vždycky, dokud ho ten tým neporazí, my jako pojedeme do toho pátého zápasu Nymburka. Vím, že s tím cílem vyhrát, jsme na koni, na tom pardubickém koni a věřím tomu, že docváláme prostě pro ten pohár. Nechceme být sparring, nechceme být opravdu soupeř a myslím, že soupeř jsme.
11: Říká pardubický trenér Honza Šotný. Basket začíná ve 17:45. Automobilový jezdec Roman Staněk se zvyká na závody japonského šampionátu Superformule. Snu o elitní Formule 1 se ale nevzdává. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i nové tratě.
13: Na Japonsko si zatím zvykám. Je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý vlastně doteď. Tím, že jsem vyrůstal tady v Evropě, jak v motokárách, tak ve Formuli 4 až do Formule 2. Primárně tady na těch evropských tratích. Ty tratě tam jsou o dost jinčí. Mám se tam co učit v Japonsku, jak už ty tratě, tak techniku, jak s tím autem je, není to vůbec jednoduché.
11: Svěřil se Roman Staněk a přiznal, že dál sleduje vývoj ve Formuli 1, kde v současné době vede jeho bývalý soupeř z Formule 2 Ital Andrea Kimi Antonelli.
14: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: sluníčko se ukáže o víkendu. Vypadá to spíš na neděli. Do té doby zamračená obloha, taky přehánky. Zítra teploty do 17 a o víkendu do 22 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: A je tady velké finále. Tuto hodinku rozdáme ten luxusní multifunkční vymazlený záchůdek. Tak buďte s námi, tady Miley Cyrus.

0: posluchačů.
1: Hele, teď super, říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Posloucháte odpolední show na Hit Radio Černá Hora i přes to počasí luxusní den. S vámi Petr Ticháček, Ondra Novotný. A kamaráde, už to cítím, už se to blíží.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
2: Myslíš vyhodnocení naší soutěže?
0: Ano, vyhodnocení naší soutěže o naprosto luxusní vymazlený záchod, který věnoval specializovaný prodejce a koupelnové studio Maro.
2: Chytrý technologický záchod, poprvé vlastně.

0: něco, co potřebujete úplně všichni, bez výjimky, to se tak vlastně může říct. A taky podle toho vypadají registrace do naší soutěže. Na koho to dneska padne, netušíme. Bude to muž, bude to žena, nedovoláme se někomu zrovna třeba na záchod.
1: Tak to by byla stylovka.
0: To by byla ozvěra hlavně.
1: Kluci, počkejte, ještě tlačím. Každopádně, a to můžeme prásknout, půl hodiny, 30 minut na to se registrovat a za půl hodiny to tady spustíme a zavoláme jednomu z vás. Připomínám, kompletní informace, jak získat tenhle ten luxusní záchůdek, najdete na hitradio.cz.
0: Kde se taky ještě můžete last minute přihlásit, tak posledních skutečně pár minut vám dáváme.
1: Takže hodně štěstí, ať všechny prkínka stojí u vás.
0: A kdo netruní s náma, truní proti nám.
1: Jasně.
2: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradio.cz.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomenej si na Hit Rádio Černá Hora, jedeme na silnice.
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Tak máme tady spoustu informací, které nám píšete a nahráváte k nám na WhatsApp na 601-292-464. Třeba tady píše Simona, dobrý den, úsek Mladkov Letohrad je stále uzavřený, musíte to vzít přes Žamberk. Tak děkujeme za vaše zprávy. No a po 17. hodině vybereme jednoho z vás, kterému nadělíme opět jako každý den plnou nádrž. Takže pište, nahrávejte, ale hlavně šťastnou cestu. No a připomínám ještě jednou, že WhatsApp je vám stále otevřen, to znamená, že nám napište nebo zavolejte na 601-292-464. Nebo zavolejte, nevolejte, nahrávejte vzkazy. A za chvilku muzika, Pitbull anebo Leony a také pozor, rozdáme ten luxusní záchudek.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafone. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
10: Are you ready for this?
11: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
12: Pouze na prodejně.
11: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
13: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
14: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
17: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera by...

0: CZ. Nakupte jednoduše online. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, odpolední show, a je to tady. Máme tady luxusní vymazlený multifunkční záchod od koupelnového studia Maro. Kdo pak bude vítězem? Kdo pak ho získá? Kdo pak si bude trůnit?
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
2: Dobrý den, Pečenková.
0: Dobrý den, tady Petr Ticháček a Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora. Milá Marcelko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Marcelko, vy jste se registrovala do naší velké soutěže o luxusní záchod, který věnovalo koupelnové studio Maro.
3: Ano.
0: A Marcelko, mimochodem, co teď děláte? Nesedíte na základě třeba?
3: Ne. Nesedím, bohužel, ale nevadí. Sedím v autě a čekám na děti, protože moje práce je děti.
0: No, tak během toho, co sedíte v autě, tak vy jste nám poslala naprosto krásný vzkaz, registrační vzkaz do naší velké soutěže. Pojďte nám říci, co v něm stálo, pojďte.
3: No tak, matně si pamatuju, že jsem psala něco o manželovi a bylo to z toho důvodu, protože si myslím, že by se to trůnění zasloužilo trošku důstojnější.
0: No počkejte. Vy jste úplně vynechala to zásadní, vy jste psala, že je to veliká výzva, tahle soutěž. A přemýšlíte, co vašemu manželovi, čili my to vlastně směřujeme ke dní otců dát, ano. Ale hlavně, co mu dát k 55. narozeninám, který teď někdy má.
3: Ano, 10.6. měl.
0: No tak to je taková kombinace dvou hezkých věcí. Den otců a narozeniny.
3: To teda.
4: No a vy jste říkala důstojnější, jak jako si to máme představit? Chodíte teďka do nějaký dřevěný boudy nebo?
3: Ne, to ne, ale tak jako není na to mít trošičku luxusnější posazení a mít to s nějakým prostě jako pocitem, že něco víc.
4: Marcelko, že to je jakoby jenom taková kamufláž a láká to vlastně vás.
3: Taky.
0: Podle mě vy chcete manžela sem tam odklidit na další dobu.
3: Nebylo by to špatné.
4: Zhruba na 4 hodiny.
3: Třeba.
0: Já to asi můžu prásknout, Marcelko.
3: Ano.
0: Je to neuvěřitelný, ale právě v tuhle chvíli jste svému manželovi k 55. narozeninám a ke dní otců vlastně se svojí dcerou vyhrála tenhle ten vesmírný high-tech záchod od prodejce a koupelnového studia Maro.
3: No to si děláte srandu, to je úžasný.
0: To se jí hodí, to si děláte srandu. Neděláme si srandu.
3: No tak to je skvělý, to bude koukat. Já mu to teda dám jako překvapení, ale to bude koukat.
4: To bude určitě ve zesporu. Pokud to neslyší v rádiu, tak si myslím, že hajzlík k narozeninám ho 100% překvapí.
0: Hlavně ať u vás nevznikne nějaký boj o to posezení, protože až si na to navyknete, tak nebudete chtít už nic jiného. Někde jinde sedět.
3: Ne, no, to nevím, jestli ho tam pustím.
0: Nicméně ještě jednou gratulujeme, Marcelo. Vyhráváte tady tu luxusní záležitost.
3: To je skvělý, moc děkuju a děkuju vám za krásný dárek k narozeninám.
0: Tady ten úžasný záchod nám věnoval specializovaný prodejce a koupelnové studio Maro, který nabízí kompletní vybavení a realizace koupelen na klíč. Působí po celé České republice, včetně pobočky v Hradci Králové, takže nejenom záchody, ale i další skvělé věci.
3: Skvělý, moc děkuju a děkuju vám za krásný dárek k narozeninám pro manžela a dcera mi to zase nebudou opět věřit.
4: A vyfoťte nám pak tu frontu, jak na to stojí sousedi ráno.
3: Vyfotím, nebojte.
0: Tak se mějte se krásně zatím, naschle.
4: Naschle.
3: Vy taky, děkuju, naschlenou.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh. A neuvěřitelný příběh teď tvoří pardubičtí basketbalisté, kteří vlastně vyrovnali tu finálovou sérii z 0-2 na 2-2 a navíc neskutečným košem v poslední sekundě. Jo, o tom jsme se vlastně bavili, že poslední sekunda.
1: Se sirénou.
0: Se sirénou, že to tam padlo a oni vlastně vyhráli. No a dneska je pokračování.
2: Ve čtvrt na 6 v Nymburce hrajou Pardubice a je to fakt velká událost pro Pardubice. Oni už dávno překonali tímhletím nejlepší výsledek za posledních 70 let a teďka jsou kousek od toho, aby získali matchball ve finále. Hraje se na 4 vítězné a podle mě se může dneska stát fakt cokoliv. V sobotu pokračování už v Pardubicích na Dašické. Za jakýho stavu nevíme, co ale víme je to, že to 100% bude zase strašně atraktivní match.
0: Tak samozřejmě, čili BK Pardubice, kluci, fandíme vám, přejeme vám hodně štěstí, ať ty koše lítají po slepu. No a uvidíme, jak to dopadne dál.
2: Držíme palce.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
8: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Černá Hora.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O tom,

0: Liquid Park Lost na Hit Rádiu Černá Hora krátce před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak opatrně na Pardubicku na příjezdu do Dražkovic směrem od Mikulovic. Tady narazilo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Tady se stále vyšetřuje tato dopravní nehoda, takže počítejte s omezením. No a vaše dopravní informace nahrávejte nebo pište na náš WhatsApp 601 292 464.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je tady celá. Novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Kraj po letech konečně našel kupce pro zámek Skřivany. Původní cenovka necelých 40 milionů korun klesla nakonec na 20,5 milionů. Novými majiteli mají být Marcel a Dušan Rikrovi. Ještě to ale musí schválit krajští zastupitelé. V plánu je postupná rekonstrukce, návrat dobového vybavení, kavárna a částečné zpřístupnění veřejnosti. Areál dlouhodobě chátral a kraj za jeho údržbu platil nemalé peníze. Zámek se snažil prodat už několikrát, ale dlouho bez úspěchu, i kvůli vysokým nákladům na opravy.
11: V současné době v objektu pokračuje jen nezbytně nutná údržba nemovitosti i zámeckého parku, která kraj stojí zhruba 1 000 000 korun ročně. Prodejem tyto náklady odpadnou a nový vlastník zajistí další rozvoj areálu. Součástí jeho záměru je také částečné zpřístupnění zámku veřejnosti a pořádání společenských akcí.
10: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechman. Královéhradecký kraj v Hlušicích na Hradecku otevřel nové školní dílny Střední školy technické řemeslné Nový Bečov. Celkové náklady na výstavbu a vybavení přesáhly 102 milionů korun, včetně daně. Na úplném začátku byla podle ředitele školy Vladimíra Blažeje demolice.
12: Původní budova to byly vlastně stáje státního statku Chlumec a v průběhu toho, jak tady vznikla zemědělská mistrovská škola, tak se to zrevitalizovalo na dílenský jakoby objekt, který ovšem technologicky a parametrově byl na úrovni někde těch 60. 70. let. Nemohlo se to nějak rozvíjet, takže se to vlastně zhruba v roce 2020 se to zdemolovalo.
10: V tuhle chvíli už mají ale žáci i učitelé moderní zázemí pro výuku budoucích automechaniků a dalších technických profesí. Do vybavení patří špičková technika, včetně kalibrací radarů, kamer i zařízení pro LED světlomety. No a jsme v závěru dalších novinek Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Rádiu Černá Hora.
13: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Zase to počasí, sami to vidíte, ani zítra žádný zázrak. Ráno nejprve zmenšená oblačnost, pak budou i mlhy, na to pozor. Dopoledne bude přibývat oblačnosti, odpoledne bude i pršet. Teploty, no, kolem 14 až 18.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Užíváte si odpolední Hit Radio Černá Hora a tuto hodinu opět někdy domů z vás načepujeme plnou nádrž. A tady pohoda, kabáti.

0: Dáváte si odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, jsme rádi, že jste s námi. No a pozor, dneska začíná mistrovství světa ve fotbale.
1: Češi po 20 letech zpátky na place. Myslím si, že většina z vás fotbalových fanoušků prostě bude v noci stávat. Ve 4 ráno jdeme hrát proti Jižní Koreji ten úvodní zápas a na mě dneska na Instagramu vyskočilo skvělý video od nějakého doktora, který vám fanouškům radí, jak k tomu vlastně jako přistoupit, když budete stávat, jo. Tak je jasný, že místo kofeinu a něčeho podobného si musíte dát něco jiného. On radí dvě kivy, že je to skvělý na nějakou tvorbu melatoninu a podobně. Sledovat ten zápas v brýlích, které blokují modré světlo, jak ten zápas skončí, i hned vypnout televizi, nešahat po telefonu, abys prostě furt neprovokoval ten mozek, a pokud si chceš ještě před prací schrupnout, máš spát buď 20 minut, nebo 90 minut, ale nic mezi tím, že upadneš prý do hlubokého spánku a to je špatný.
2: Ježíši Maria, mi to připomnělo rok 2006, kdy jsme naposledy právě hráli a tam se nic podobného neřešilo, že jo?
1: Neřešilo.
2: Že si vstál, koukal, dal si slaháváček tomu kafe a normálně bylo to v pohodě.
1: Já chci jenom říct ještě na závěr, já jsem fakt na internetu našel hospody, které v noci otvírají. Nebyli teda z východních Čech, jestli o nějaký víte, klidně nám to pinkněte na náš WhatsApp. 601-292-464.
2: No a my se sejdeme ve 4 tady.
1: No tak, hele, já tady budu už o půl čtvrtý.
2: Proto máš tu tašku plnou kivy.

0: Alvaro Soler na Hit Rádiu Černá Hora a my jdeme na dopravu.
1: Jsme Hit Rádiu Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. My děkujeme za vaše příspěvky u nás na WhatsAppu na 601 292 464. Jsou tady vesměs samé pozitivní příspěvky, že všechno by mělo být v pohodě. Dokonce tady Jirka píše: ahoj Ondro a Petře, kluci, zdravím vás od pivka. Přežijeme zítřejší poslední pracovní den a pohodový víkend. Teda to se někdo má. To je krásná dopravní informace. Připomínám, že už za chvilku jednomu z vás zavoláme a naplníme nádrž. Takže stále pište. No a do té doby ta nejlepší muzika Justin Bieber, anebo tady bude Pink na Hit Rádiu Černá Hora.
2: Přijďte si užít sportovní svátek Trutnově s Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vilbíce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Allfincar v Hradci Králové a Pardubicích. Allfincar.cz.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Pod Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
16: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
17: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
18: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
17: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
18: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
17: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz Telefon 605 30 90 866.
13: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Petr Snopek.
1: Ano.
0: Tady dopravní specialista na všechno. Petr Ticháček, Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora. Petře, krásné odpoledne.
1: Taky.
0: Vy spíte?
1: Ne, koukal jsem na telku.
2: To je život.
0: Takhle v tomhle počasí co jinýho dělat.
1: No jasně, no.
2: Petře, vy jste nám napsal krásnou zprávu do našeho dopravního informačního centra, tady do centrály, kde sedí prostě 35 lidí vedle sebe a vyhodnocuje každou vteřinu, co se děje na východočeských silnicích. A vy jste nám napsal o své paní, že vyjela na silnici a že upozorňujete.
1: Jo, taky jsem to dostal dobře sežrat, no, ale dobrý, sežrat to.
0: Já to musím přečíst, to je prostě luxusní, to jsme se tady pobavili. Vy jste napsal, ahoj, projíždím Králíkama a chtěl bych upozornit, že jsem potkal manželku, jela na nákup, tak trochu opatrnosti, díky, jinak v pohodě, bez komplikací. No. To je krásný.
1: Manželka to slyšela, pivo dovezla v pohodě, až jsem vrátil teda z nákupu a slyšela to, no, tak teď dostal jsem trošku za uši, ale...
2: Kam je nám dostat, když to bylo v Králíkách, že jo?
1: No, jasně, jo.
0: Každopádně manželka na vás může být hrdá, protože tady ten vtípeček vám Petře v tuhle chvíli vyhrál. Pozor! Plnou nádrž
2: do auta.
1: No. Do manželky, já jsem hrála sama vlastně, jo.
2: Ne, do vašeho, nebo to jdete jako půl na půl, no, tak půl to rozdělte.
1: Já to se vidí zeptám, no, asi se domluvíme, si myslím. Ale moc děkuju každopádně, to jsem tady nečekal.
0: Ale jak se jmenuje manželka?
1: Zuzka.
0: A Zuzka teď je tam někde s váma nebo v práci?
1: Zuzka se válí se mnou na gauči tady.
2: Jo, pozor, tak vy máte takovou svěstičku. Říkám, to je
1: regent. Už mi to říct.
0: No jasně, pojď jí to říct.
1: Jo. Volej se rádio, že jsme vyhráli plnou nádrž za ten včerejší vtípek. Jo. Super, úplně nevěří
0: tomu. Petře, dejte nám ji na ucho, počkejte, dejte nám ji na ucho.
3: Ano.
0: Dobrý den, Zuzko. Tak co na to říkáte, že vám tady Petr tady tím lehkým vtipkem vyhrál plnou nádrž?
3: Jo, ne, bylo to docela drsný, ale jako, když si to zabralo, tak dobrý.
2: Zuzko, vy jste mu prej dala za uši.
3: A tak trošku jsem mu pohrozila, no.
0: My moc gratulujeme každopádně Zuzko i Petrovi, vám obom dvom, to znamená, že vám naplníme nádrž, no a budeme rádi, když budete dál s Hit Rádiem Černá Hora.
3: Jo,
1: super, já vám moc děkuju a... Nemám se k tomu dodat, no, budu psát dál, samozřejmě ne, o manželce, ale o situaci na silnici.
0: Luxus, tak to děláte dobře.

Red Hot Chili Peppers na Hit Rádiu Černá Hora, krásný podvečer. Tak užíváte si tu nejlepší muziku na Hit Rádiu Černá Hora, no a samozřejmě po 18. hodině Hit Rádio Klasik. A je to jedno, jestli někam jedete, nebo budete doma, nebo jste v práci, prostě my vám tam šoupneme tu

0: od Čina Spíšer. Prostě to nejlepší za dlouhé roky. Bude se vám to líbit, takže užívejte čtvrteční podvečer s Hitrádiem Černá Hora. Čus.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
2: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Pardubicku, na příjezdu do Draškovic směrem od Mikulovic narazilo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Nehodu tady stále vyšetřuje policie, tak počítejte s omezením. A vaše dopravní informace nahrávejte nebo pište k nám na WhatsApp na 601 292 464.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havec Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havec Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, která se věnuje správnému používání dětských autosedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za autora tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
7: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
6: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. O víkendu se otevřou běžně nepřístupná místa. Čeká nás víkend otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Probíhat budou komentované prohlídky a doprovodný program i pro nejmenší návštěvníky. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Prvním soupeřem českého nároďáku bude zítra ve 4 ráno Jižní Korea.
8: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Večer a pak v noci polojasno, dokonce až skoro jasno, k ránu v západní polovině Čech opět přibývání mraků se slabým deštěm. Ráno bude ale chladné, 8 až 4 stupně, to jsou minima, a pátek přes den oblačný. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, ale později opět zataženo s přeháňkami na celém území. Nejvyšší teploty nikterak vysoké, 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tepleji.
9: Byla 18. hodina, na Hit Radio budeme pokračovat hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ten startujeme právě teď. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

na Pohodu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 11.6. vám 10 minut po 18. přejeme pohodový čtvrtek. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a hitů milénia. Liquido, taky Erasure za námi, před námi třeba Vanty a Kulty, The Magic Key se jmenuje písnička, která je připravená hned jako další v pořadí. Taky Entrance, D.I.S.E.O. i s tím můžete počítat. I tuhle hymnu, která nesmí na žádné pořádné retro party chybět, jsme pro vás pro ten dnešní den nachystali. Tak až do 21 hodin budeme vzpomínat, budeme plní nostalgie a hlavně si vychutnávat hity, na které se trošičku zapomnělo, ale o to jsme tady my, abychom je oprášili v hudebním archivu a připomněli.

0: tá správna hymna DISCO, inými slovy disco a partička Entrance. Slibovali sme tuhle vec v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ktorý posloucháte práve teď. Ve čtvrtek, kdy vám přejeme pohodový den. Mimochodem, pokud jste si třeba říkali, že už jste zatraceně dlouho nebyli v kině a chtělo by to někam vyrazit, tak si ještě chvilku počkejte, ale nemoc dlouho, protože už 18. června má premiéru česká novinka s názvem Tahle party je dead. Pokud máte rádi horor, ale zároveň se dobře bavíte, je tenhle film právě pro vás. Tahle party je dead totiž přináší kombinaci hororu, komedie, generační výpovědi a odhalí nám, co se asi také stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy, přičemž zjistí, že problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy. Celé to v podstatě začíná na jedné halloweenské party, kde to tak trochu žije, i když se tak trochu umřelo. Nicméně nalákat vás může i trailer, který je právě venku. Tak si film Tahle party je dead nenechte od 18. června ujít, protože jak to vypadá, bude to stát za to. Za to budou stát taky další naše hity v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic Frankie Goes to Hollywood nebo zpěvačka Enya, tu vám pošleme už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky.
5: Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tozemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
9: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
10: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: CZ.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Králové 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak to je věc, kterou jsme si nemohli při čtvrtečním večeru odpustit. Hit Radio Klasik je v plném proudu. A pokračovat bude taky touhle romantiárnou. To je lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias. Rhythm Divine pro vás máme nachystané. Do dalších minut počítejte taky s Alanis Morissette a nebo skupením Bad Boys Blue. To všechno vám stihneme do 19. zahrát.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské jeziště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
17: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
19: Senkor.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
20: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
20: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
21: Maminko!
20: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
22: Firma na zážitky.cz.
23: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Neležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pokračovat budou Guns N' Roses. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Touch Me, to zpívala Samantha Fox. Čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Klasik je v plném proudu. Vstoupili jsme do jeho druhé hodiny, ve které pro vás budeme mít taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Není to jenom zahraniční muzika, je to taky ta česká a slovenská. Třeba Richard Miller spojuje oboje. Slovenský zpěvák, který řadu písní naspíval v češtině, a v singlovce Baroko se navíc ještě obklopil řadou hostů. Tušíte správně, hrát vám ji na Hit Radio budeme právě teď.

0: Wicked Dreams hitem Things Can Only Get Better. Věřím, že jenom lepší bude taky ten aktuální týden. Konec konců máme čtvrtek. A před námi pro mnohé vysněný pátek a nadcházející víkend. Zbytkem čtvrtečního dne vás ale budeme provázet ve velkém stylu. V aktuálním čase ve stylu Oldies Pecek, 80-ky, 90-ky, hity milenia. To všechno pro vás máme. Důkazem budiš už za chvíli třeba Bryan Adams nebo Lisa Steinfeld. Ladíte Hit Radio.
1: Semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
3: Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
1: hitradiochernahora.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
10: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
12: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.
14: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Nejen Coco Jumbo, ale třeba taky písničku Up and Way má na triku Mr. President. Už jich máte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. Život jako na horské dráze máme občas všichni. Ronan Keating o tom dokonce napsal písničku Life is a Roller Coaster. Tahle písnička vyšla v červenci 2000 jako druhý singl z jeho debutové desky. Nejprve dobila jeho rodné Irsko, pak zbytek Velké Británie a nakonec i celý svět. Éter Hit Rádia bude dobývat právě teď.

0: naše práva se právě teď rvali Beastie Boys. Tohle byla hitovka Fight for Your Right. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který si vyhrazuje právo hrát to nejlepší z minulosti. Do konce hodiny pro vás budeme mít ještě nabídku dalších skvělých hitů. Těšit se můžete na Eltona Johna nebo Lucku Bílou. Čtvrteční večer pokračuje ve velkém stylu.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
0: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna Mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vytvořila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Pokračuje Hit Radio Classic, hudební speciál plný hitů minulosti. Další hodinu startuje Lady Gaga. S vámi Michal Pospíchal, přeju dobrý večer.

0: hlase se moc snadno zaměnit nedá, patřil Janet Jackson. Janet Jackson je nejmladší sestrou Michaela Jacksona. Nezávisle na tom si vybudovala velmi slavnou a úspěšnou kariéru. Na triku má dnes přes 100 milionů prodaných nahrávek po celém světě. My jsme si od ní připomínali globální hity Together Again. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nám připomíná hity, na kterých jsme vyrůstali, u kterých jsme prožívali důležité okamžiky. Možná se některý váš životní příběh váže k písni Moonlight Shadow Michaela Oldfielda nebo třeba ke kapele Main Street Preachers. Tyhle interprety si každopádně dáme za chvíli. Čtvrtek trávíte s Hit Radiem.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Zážitky CZ.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
10: www.studiumvjičine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
11: Na zahradu, na terasu, Titon. Titon, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
13: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
14: Are you ready for this?
13: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
14: Pouze na prodejně.
13: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích. Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
15: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: fantastická hudební vzpomínka, hitovka I'm Gonna Be Me, známá taky jako 500 Miles, na Hit Radio hráli Proclaimers. Čas se nachýlil, dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic už se pomaličku blíží do finále, tak pojďme rychle dál, ať si do konce hoďky stihneme zahrát co nejvíce hitů. Pokračuje mix toho nejlepšího od 80. 90. až po milénium. Nachystaný je pro vás třeba Freddie Mercury nebo Shakira.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v před
4: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
6: Haspel.cz.
7: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
8: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
14: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
15: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
16: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: čas je pouhopouhé prozatím a nedá se zastavit. Je to vrchol dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do něj nevejde, ale zoufat nemusíte, protože další 3 hodiny toho nejlepšího z minulosti pro vás budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Užívejte čtvrteční večer s dalšími hity. Pink, Poetika, Bruno Mars, prostě pro vás toho budeme mít zase spoustu.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Auparku.cz.

0: Cz.
1: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: www.ciny.cz. Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
5: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Náhoda.
1: Zlepši si náladu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.